Set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

a pořád dokola. Jak historie velí, zjíždíme z kouzavku, dějím po prdele a stále vpřed budovat a ničit. Zarušit každý vlastní názor, co chce klíčit.

0: Z. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, 4 minutky a bude 17:30. O slovo se opět a znovu hlásí ranní jízda. A tím pádem je hity pro dobrou náladu. A dneska začneme muzikou z let 90. Čekají nás 24/7 a Slave to the Music. Signovější třeba tedy Swims. A na playlistu po ránu je Jevča Farna. A my vám řekneme, jak dneska bude. Máme k dispozici aktuální předpověď počasí, slibující počase tropické teploty.
1: Rádio Jih, počasí.
0: Ještě jednou krásné ráno, Moravo. Dnes jasná a stručná předpověď počasí. Meteorologové očekávají jasno nebo skoro jasno a nejvyšší odpolední teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. V Jihomoravském kraji, v tom Zlínském, taky tropické teploty. Dnes se budou v odpoledních hodinách teploty pohybovat od 28 až do 31 stupňů Celsia. Po ránu neříkám, že chladno, rozhodně tedy tepleje oproti dnu včerejšímu, ale některým z vás možná po ránu bude slušet mikina. Topolná zaječí 14, Hodonín, Vacenovice 15 stupňů Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A hezké úterní ráno i na cesty. Oprava mostu přes potok Jovka na silnici 1/55 u Písečných rybníků poblíž Hodonína jde do finále a také v místě čerstvě provoz řízen kyvadlově na semafor. Počítejte proto s nárazovým zdržením. Opatrně a sihem šťastnou úterní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
0: Před námi je úterý 8. září roku 2026. Před námi kopa hitu pro dobrou náladu a taky spousta zajímavých informací. Ty první třeba z kalendáře přijdou už za chviličku. Teď jsou tady 24/7.

0: Hezké úterní ráno, Moravo, čas 5.38, toto byla Avicii, za chviličko do víkend a Blinding Lights a tento kousek pošleme Marianám, jež mají po celý dnešní den svátek. Na Veselsku jich máme 8, Bučovicko hlásí 3, Mikulovsko 5, Zlínsko 5 a 20 žen se jménem Mariana. Na Slovensku má mimochodem svátek také žena na M, ale Miriama. Tak Marianám a Miriamám z ranní zdy rády všechno nejzákličku hudební dárek. Mimochodem svátek mezi našimi milovanými zvířátky, mezi jafany a kočičkami, dneska slaví Loran a Frances. Pojďme ale mrknout i na nějakou tu zajímavost, pojďme se podívat leholince do historie dnešního dne, přesně před 106 lety, tedy 8. září roku 1920, odstartovala ve Spojených státech amerických první pravidelná letecká poštovní linka napříč celým kontinentem z New Yorku do San Francisca. Tehdy to byl obrovský krok. Poprvé se ukázalo, že letadlo může pravidelně přepravovat poštu na tisíce kilometrů a výrazně zkrátit dobu doručení. Letadla ještě neuměla bezpečně letat v noci, takže pošta část cesty putovala vlakem. První let vezl kolem 16 tisíc dopisů a protože se prý všechny nevešly do letadla, tak pilot Randolph Page část nacpal do kufru a ten prý údajně přivázal k letadlu. No, z podobných pionýrských linek se postupně zrodila globální letecká přeprava pošty a později zásilek, které dnes pravidelně objednáváme napříč celou planetou. Před 126 lety vyjel z Břeclavy první vlak směrem na Lanžot a dál přes dnešní slovenské Kůty. Nová železnice překročila tehdejší hranici mezi Moravou a Uhrami a otevřela přímé spojení, které předtím komplikovala řeka Morava. Přes ní se mezi Lanžotem a Brodským jezdilo přívozem. První vlak vyrazil už kolem půl páté ráno a v Lanžotě ho lidé slavnostně vítali. Nová trať přitom nebyla jen místní záležitostí, později se z ní stala důležitá součást železničního spojení mezi českými zeměmi a Bratislavou. A obyvatelé Lanžota to samozřejmě uvítali, protože pro ně bylo najednou mnohem snazší dostat se třeba za prací do Břeclavy a nebo dál. No a nahlédneme i do českých pohádkových vod, protože přesně před 54 lety, tedy 8. září roku 1972, se po celém Československu poprvé promítala Dívka na koštěti. No, kdo by si nepamatoval Saxánu?
1: Saxano, Saxa. V tomhle obo-

0: příběh čarodějnice Saxány, která uteče z kouzelnického světa do toho našeho. V hlavní roli tedy zazářila Petra Černocká a z filmu se postupně stal jeden z nejznámějších českých pohádkových filmů. Saxána, Babské ucho, Lexikon kouzel nebo Proměna učitelů v králíky se za desítky let staly součástí české popkultury. Film přitom vznikl už v roce 1971, ale do kin se dostal až následující rok a jen československá kina na něj nakonec přilákala přes 2 miliony diváků. Taky na Saxánu či dívku na koštěti, chcete-li, jsme zaspomínali v dnešní lehoulinké historii ranní jízdy rádia. No a nesmíme zapomenout ani na narozeninový kalendář. Narozky dneska slaví třeba hodonínský rodák, hokejista Michal Kempný. Tak blahopřejeme. No a jak už jsme říkali, svátek má Mariana, na Slovensku Miriama, tak holkám posíláme hudební dárek, který je The Weeknd a Blinding Lights. Pár minut a bude tady Skřeťák s ranním vtípkem.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 6:15 v úterní ranní s dětatem 8. září je v Čafárna. Neříkej, co má se stát, ale my vám to řekneme. Stane se to, že za chvíličku pošleme další hity pro dobrou náladu na playlistu Justin Timberlake, anebo třeba taky Olivia Rodrigo, a už je ve studiu ranní zdy rády také skřeťák. To znamená, že nás čeká ranní vtípek a já doufám úsměv na tváři. Tak hezké ráno.
1: No dobré ránečko. Představte si, včera kamarád v muzeu nechťačky rozbil 600 let starou vázu. No řeknu vám, zvali na něho, jak kdyby to byla nová.
2: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: to bude The Last Goodnight a jejich Pictures of You. Po 6. hodině další várka hitů pro dobrou náladu. Tak co nás čeká, nebude třeba herečka a zpěvačka Jennifer Lopez. Stejně jako Mandraže. Nebo ze Slovenska Markdán. Silničáři na podzim opraví úseky v Roáci, Lipově, Lužicí a dalších obcí. Podrobnosti nabídnou první dnešní úterní jihomoravské zprávy rádia a přinesou i aktuální předpověď počasí. Vrací se nám na čas tropické teploty.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Hezké zářijové ráno, Moravo je 6. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
2: Silničáři na podzim opraví úseky v Rohaci, Lipově, Lužicích i mezi Břesovicemi a Dolními Moštěnicemi a v Uherském Hradišti může vzniknout nová čtvrť s téměř 600 byty. Řidiče na Hodonínsku čekají během podzimu další dopravní omezení. Vedle pokračující stavby Černého mostu v Hodoníně, která má skončit začátkem prosince, chystá kraj opravy několika dalších silnic. V Rohaci se bude pracovat na zhruba 430 metrech dlouhém úseku, v Lipově pak na průtahu dlouhém 1,8 km. Oprava čeká také 3,6 km silnice mezi Dolními Moštěnicemi a Břesovicemi, kde silničáři obnoví povrch, upraví krajnice a vyčistí část příkopů. Pokud se vše podaří připravit, ještě letos by měla přijít na řadu také Bojanov. Novická ulice na okraji Lužic, která vede k novému kruhovému objezdu na silnici 1/55. Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště může v budoucnu vyrůst nová městská čtvrť. Návrh územní studie počítá s 588 byty. Zastupitelé města ji nyní vzali na vědomí. Nová zástavba by měla vzniknout především v dnešním areálu společnosti ČSAD Uherské Hradiště. Součástí čtvrti mají být také parky, hřiště a další veřejná zeleň. Počítá se i s novou hlavní silnicí pro auta a městskou dopravou a s lepším propojením pro pěší a cyklisty. Do budoucna by se odtud měla napojit také plánovaná cyklostezka do Kunovic. Studie počítá celkem s více než 860 parkovacími místy, část z nich má být v garážích.
1: Rádio Jih, počasí.
0: A tady je slibovaná předpověď počasí, jež dnes přinese až 32 stupňů Celsia v Jihomoravském, až 31 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu všemu bude jasno, nebo skoro jasno, jen ráno se lokálně v jižní části kraje vyskytne zvětšená oblačnost. Míříme k ranním teplotám, není taková kosa jak včera, ale pro někoho určitě ano, a tak mikiny a svetry se budou hodit. Dolní Bojanovice 13, Veselí nad Moravou, Valtice, Jelubí po 14 stupních Celsia.
3: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: Znovu taky na cesty na dálnici D1 ve směru od Jihlavy na Brno havarovalo osobní auto. Místo je zatím průjezdné bez výraznějších komplikací a zdržení. Zdržíte se ale na silnici 1/55, oprava mostu přes potok Kyjovka. Právě na této silnici první třídy u Písečných rybníků poblíž Hodoní najde do finále a tak je v místě nově provoz řízen kyvadlově na semafor. Počítejte proto s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: A je to tady znova. V Brně přibývá opět a znovu odstavených aut, která dlouhodobě měsíce zabírají místa v ulicích. Zákon sice radnicím pomohl, jenže v praxi jejich odstranění pořád běh na dlouhou trať. Někde ale našli překvapivě zkratku. Prozradíme jak.

0: Choti, pokud snídáte, máme 11 minut po 6. hodině a míříme k tomu big problému, jak se teď mezi mladými říká. V Brně znovu přibývá problémů s odstavenými autovraky. Kolik roku už se to řeší? Strážníci letos řešili už 260 případů, tedy asi o čtvrtinu více než ve stejnou dobu loni. Nejčastěji se s nimi potýkají v centru, na severu Brna a v Králově Poli. Třeba kolem bývalého stadionu za Lužánkami nebo ve sportovní ulici řešili letos zhruba 25 vraků. Některá odstavená auta tam navíc slouží lidem bez domova k přespávání. Dostat takové auto z ulice ale není vůbec jednoduché. Pokud má propadlou technickou, musí se nejprve čekat půl roku a potom běží další zákonné lhuty. Celý proces se tak může protáhnout na měsíce, někdy dokonce na roky. No, ideální stav, aby někteří politici začali konečně dělat svoji práci a začali měnit nějaké vyhlášky anebo zákony. Zajímavý recept ale našli teď v Židenicích, nečekali na některé. Před 4 lety tam totiž evidovali asi 90 odstavených aut, dnes jich mají méně než 20. Pomohlo totiž zavedení modrých zón. Pokud totiž majitel z auta sundá značky a nechá ho stát v rezidentní zóně, může dostat botičku a když se o vůz do 30 dnů nikdo nepřihlásí, může následovat odtah. Židenice si navíc vedou vlastní seznam problémových aut a pravidelně kontrolují, jestli jejich majitelé jen nepřesunuli o pár ulic dál. Tak vidíte, když se chce, tak to jde.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: tamhle.
1: 19 minut po 6. hodině v úterní ranní jízdě za ten 8. září. The Wanted, co nevidět, ze Slovenska Mark Dan a jeho Counter Girl. Pojďme i dnes v ranní jízdě rády k rannímu tématu. Dneska se ptáme, kdo je podle vás nejznámější doktor na světě a bereme jen vtipné odpovědi. Dneska nehledáme správnou odpověď, ale tu nejvtipnější. Dr. House? Dr. Edka? Doktor z Vesničková Středisková, nebo snad máte ještě nějakého lepšího kandidáta? Napište nám to na Facebook rádia, jich posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889 a ten, kdo se bude snažit nejvíc, tak může získat krásnou cenu, protože jednu z odpovědí dnes odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia v Břeclavi v hodnotě 3700 korun a tento poukaz lze využít jak pro děti, tak pro dospělé. Mimochodem, umělecký ateliér Artia v Břeclavi je místo, kde se malování mění v zážitek. Nabízí výtvarné kurzy pro děti i dospělé, skupinové i individuální lekce, zážitkové malování, tematické programy a originální narozeninové oslavy. U dětí jim nejde jen o výsledek či o výsledný obrázek jako takový, ale především o radost z tvorby, vlastní fantazii, zážitek a možnost na chvíli vypnout od běžných musíš a nesmíš. Více na www.timeaturciak.art. Tak, dámy a pánové, pojďme do toho. Kdo je podle vás nejznámější doktor na světě? A chceme jenom vtipné odpovědi. Někdo z vás dneska získá poukaz v hodnotě 3700 korun do ateliéru Artia Břeclav. Těšíme se na vaše odpovědi. Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: Za chviličku další krátké jihomoravské zprávy, dnes s datem 8. září. Tak ať se vám daří, dobré ráno, Moravo.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
8: Slyším, Datart nákupy?
7: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Dopřejte své kuchyni i koupelně prémiovou pračku, myčku nebo troubu AEG se slevou až 20%.
8: To je mazec.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
12: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
0: Je 6:30, my vám vinčujeme hezké úterní ráno.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Uherské Hradiště rozdělí mezi 6 žadatelů přes 2 miliony 700 tisíc korun na opravy a úpravy bydlení. Půjčky jednomyslně schválili městští zastupitelé. O peníze tentokrát požádali 4 lidé a 2 společenství vlastníků. Z programu je možné získat až 800 tisíc korun. V brněnském Novém Lískovci začíná tento týden výstavba nového 4-patrového parkovacího domu. Vznikne mezi ulicemi Svážná, Oblá a Jihlavská, nabídne celkem 294 míst. Od pondělí se uzavřely parkovací místa na jižní straně Oblé ulice. Samotná ulice zůstává průjezdná, provoz ale povede zúženým úsekem.
13: Rádio Jih. Počasí.
14: Aktuálně měříme v Brně 17 stupňů, 15 hlásí Josefov, Rakvice a Dolní Němčí.
13: Rádio Jih. Doprava.
0: Oprava mostu na silnici první třídy číslo 55 u Písečných rybníků poblíž Hodonína pokračuje dál, v podstatě jde už do finále, a tak pozor, nově na místě je provoz řízen kyvadlově na semafor. Počítejte proto s nárazovým zdržením. Opatrně a sihem šťastnou úterní cestu.
15: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
13: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Připraveny další hity pro dobrou náladu a minutku po 6:30 taky prozradíme, že rybník plný vody vypadá sice jako ideální zásoba do sucha, jenže vědci teď přišli s výsledkem, který tuto představu dost obrací na ruby. V některých případech může být totiž pod rybníkem, slyšíte dobře, pod rybníkem ještě větší sucho než nad ním, tedy na přítoku. Podrobnosti už za chviličku v úterní ranní jízdě rádia. Teď kapela Krištof a inzerát.

0: Hezké úterý. Dnes datem 8. září, čas 6.38. Díky, že posloucháte ranní z Dorádia i co nevě Black Eyed Peas a nebo zpěvačka Majla. Když se řekne rybník, člověk si řekne paráda, voda zůstává v krajině a v době sucha se bude hodit. Jenže ono to podle vědců není tak jednoduché. 4 roky pečlivě sledovali rybníky i potoky pod nimi a zjistili, že během horkého léta může být pod rybníkem dokonce větší sucho než před ním, tedy než na přítoku rybníka. Z velké vodní plochy se totiž hodně vody odpaří. U 10-hektarového rybníka to může být za vysokých teplot až 8 litrů každou sekundu. A voda, která pak z rybníka odtéká, bývá teplejší, má méně kyslíku a častěji se v ní daří řasám a synicím. A zbytek už bohužel známe. Na jižní Moravě už letos problémy vidět byly a bohužel i jsou. Rybník v Litobradcích na Znojemsku vyschl, u Sochohrdel, u Miroslavy museli rybáři ryby raději předčasně vylovit a přestěhovat. No, smutná to podívaná. Takže rybníky určitě svůj význam mají, to rozhodně ano, ale jako jediný recept na sucho podle vědců nestačí. Vodu je potřeba udržet v celé krajině, nejen v nádržích, nejen hloubit další jámy, do kterých se dostane voda, protože na přitocích jako fajn, ale na otocích už je to zase mnohem horší. A nehledě na to, že z té vodní plochy, jak už bylo řečeno, se strašná spousta vody odpařuje. Možná to zní trochu paradoxně, ale rybník nemusí být v době sucha tím nejlepším místem, kde vodu v krajině udržet. Zjistili to vědci, jež 4 roky sledovali rybníky i potoky. Tak díky za info, snad se z toho patřičná sorta lidí poučí a nabídne nám nějakou jinou alternativu k tomu, abychom si tady tu života dárnou vodu ponechali, když už ji teda máme odkud brát. Zpátky k hitům pro dobrou náladu, připraveni Black Eyed Peas a za pár minut v úterní ranní jízdě zamíříme taky k rannímu tématu.
1: Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku.

Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: zpěvačka a skladatelka, která si říká Majla, jinak je to Míša Charvátová. Mimochodem, jeden z jejich songů si vybral dokonce i Netflix do seriálu Geek Girl. Teď ale z úplně jiného soudku, z toho vašeho, protože dneska tady máme ranní téma a my se dneska ptáme, kdo je podle vás nejznámější doktor na světě. Ale pozor, dneska nehledáme správnou odpověď, ale tu nejvtipnější. Takže jestli to je doktor House, doktor Edka, doktor z Vesničková středisková, nebo máte snad ještě nějakého lepšejšího kandidáta. Bylo by to dobře, protože my dneska pro vás máme krásnou cenu. Jednu z odpovědí v ranním tématu odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun a ten lze využít pro děti i pro dospělé. Tak kdo je podle našich posluchačů nejznámější doktor na světě?
1: Napsal Peťa, napadá mě leda doktor Doolittle, jediný doktor, kterého znají po celém světě a kterému důvěřují pacienti od blechy přes sousedovu kozu až po slona.
0: Bože, to byl film s Eddiem Murphym naprosto fantastický. Martina se přidává na Facebooku rádi k rannímu tématu. Celosvětově známý bude asi určitě, ano, již i námi zmíněný doktor House, ale třeba taky Bobo Schwartz, ordinace mu přišlape na paty. No, Bobo, doktor House, co? Kdo je asi větší?
1: Já myslím, že House, jako je. Přiznám se, že Boba neznám teda.
0: Já se to právě čekám, proto jsem se ptal.
1: Vůbec nevím, která páčka,
0: nevím,
1: no.
0: Která páčka, ale předpokládám, že to je z toho seriálu Ordinace.
1: Ano, právě proto se asi nechytáme, no.
0: Ale Martino, děkujeme.
1: Ano, rozhodně a přejeme krásné ráno. Igi napsal doktor Voštěp, všeobecný lékař, praktik a doktor Tyč, fyzioterapeut nebo taky Mudrland logopedie. Nerad, ale občas zaskočím k neurologovi doktoru Ogovi, je odborníkem na bolesti zad a má různé esenciální léky.
0: Dobře ty, Iggy. A co Ivana? Doktor vševěd na lovu. No, přiznám se, čekal jsem Bars, jaké nejznámější doktory na světě, ale tento mě nenapadl. Čím to asi bude? No, nic, doktor vševěd taky boduje. Tak kdo je podle vás nejznámějším doktorem na světě? Jak už bylo řečeno, nehledáme správnou odpověď, ale tu nejvtipnější a připomínáme, že jednu z odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Tak pište dál na Facebook Rádia Jih, posílejte další SMSky a WhatsApp zprávy k nám sem do studia ranní jízdy Rádia Jih na číslo 606 703 889. Děkujeme a už za chviličku Savage Garden.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

Hezké úterní ráno, Moravo, blíží se nám 7. hodina. A to značí, že pro vás máme připraveno další ranní hudební menu. Po 7. z hitu pro dobrou náladu Alvaro Soler. Zpěvačka Olivia Dee.

0: Mezi 7 a 8 to samozřejmě, co se muziky týče, bude mnohem více. No a v úterý 8. a 9. dodáme další čerstvé jihomoravské zprávy. Uherské Hradiště půjčí na opravy bydlení dalším žadatelům. Nabídneme co nevět podrobnosti a podíváme se i na stručnou, ale naprosto jasnou předpověď počasí slibující tropické teploty.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyber.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vínobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
0: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
6: Právě odbíjí 7. hodina, hezké úterní ráno, Moravo. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
8: Uherské Hradiště půjčí na opravy bydlení dalším žadatelům a v brněnském Novém Lískovci začala včera stavba parkovacího domu pro 294 aut. Uherské Hradiště rozdělí mezi 6 žadatelů přes 2 miliony 700 tisíc korun na opravy a úpravy bydlení. Půjčky jednomyslně schválili městští zastupitelé. O peníze tentokrát je požádali 4 lidé a také 2 společenství vlastníků. Z programu je možné získat až 800 tisíc korun se splatností nejvýše 6 let. Peníze mohou zájemci využít například na opravu střechy, zateplení domu, výměnu oken nebo kuchyňské linky, ale také na úpravy zahrady. Město tímto způsobem podporuje opravy bydlení od roku 2009. Za tu dobu poskytlo 471 úvěrů v celkové hodnotě přes 128 milionů korun. V brněnském Novém Lískovci začíná tento týden výstavba nového 4-patrového parkovacího domu. Vznikne mezi ulicemi Svážná, Oblá a Jihlavská, nabídne celkem 294 míst. Stavět se bude na místě dosavadního neoficiálního parkoviště. Řidiči proto budou během prací využívat provizorní plochu naproti. Od pondělí se zároveň uzavřely parkovací místa na jižní straně Oblé ulice. Samotná ulice zůstává průjezdná, provoz ale povede zúženým úsekem. Parkovací dům má být hotov nejpozději do roka. Stavba vyjde na více než 126 milionů korun a část míst bude vyhrazena pro rezidenty.
7: Rádio Jih, počasí.
6: Tak, než se nám v druhé půli pracovního týdne ochladí, pořádně se ohřejeme. Dnes tropických 32 stupňů Celsia v Jihomoravském, tropických 31 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. K tomu bude jasno, nebo skoro jasno, jen ráno se lokálně v jižní části kraje vyskytne zvětšená oblačnost. Míříme k aktuálním teplotám, Dolní Bojanovice 13, Veselí nad Moravou, Vátice, Jalubí po 14 stupní.
9: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
7: Rádio Jih, doprava.
6: Míříme znovu na cesty na Brněnsku na příjezdu do Kuřimi směrem od Tišnova na silnici druhé třídy číslo 385 blokuje provoz porouchaná cisterna. Počítejte se zdržením. Před místem se vytvořila 2,5 kilometru dlouhá kolona. Na dálnici D1 ve směru od Jihlavy na Brno havarovalo osobní auto. Místo nehody je průjezdné bez výraznějších komplikací a bez zdržení a připomínáme oprava mostu přes potok Kijovka na silnici první třídy číslo 55 u Písečných rybníků poblíž Hodonína jde do finále a také v místě nově provoz řízen kivadlově na semafor. Proto počítejte s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu s ranní jízdou Rádia Jih.
10: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
6: Před námi úterý 8. září a nutno podotknout, že dnešní den, chcete-li dnešní ráno, má opravdu zajímavý mix. Prozradíme vám, proč se pes na procházce chová trochu jako detektiv, proč fyzioterapeut někdy trénuje víc váš mozek než svaly a jak jeden seriál ze 60. let pomohl inspirovat věc, bez které dnes skoro nevycházíme z domu. Co všechno slavíme právě 8. září, si řekneme už za chvíli. Teď Alvaro Solera, Sofia. Dobré ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: dobrou náladu připraveny, stejně jako také zajímavosti dne 8. září. A jak už jsme říkali před pár minutkama, je to zase krásný mix. Na úterý 8. září připadá den venčení psů. Mimochodem, ono známé zastavování u každého stromu, rohu nebo lampy není psí zlozvyk, ale nutnost. Ano, asi to znáte mnozí majitelé hafanů. Oni takzvaně pesemeskují. My SMSkujeme, oni pesemeskují. Pachové stopy moči, abych byl úplně přesný, totiž fungují jako sociální sítě a zdravotní karta v jednom. Hafan z nich díky Jacobsonova orgánu na patře vyčte pohlaví, věk, zdravotní stav, hladinu strechu, dokonce reprodukční cyklus i to, co měl dotyčný pes naposledy k jídlu a kdy místem prošel. A ještě jednu zajímavost spojenou s venčením psů pro vás máme. V některých zemích je zanedbání procházek trestným činem. V italském Turíně například platí městská vyhláška, podle které hrozí pokuta až 12 000 korun majiteli, který nevyvenčí psa alespoň 3x denně. No tak kdo by nechal toho hafara trpět, že? Tak co, už jste byli dneska ráno na vycházce se svým čtyřnohým psím mazlíkem? Možná ano, a říkáte si, kurňa, dneska to ráno není tak chladné, jak tomu bylo včera. Není, ale některým, jak jsme také vzpomínali, určitě slušet nějaká ta mikina nebo svetr bude. Na dnešní den připadá také světový den fyzioterapie. Ačkoliv vodoléčbu a masáže využíval už starověký řecký lékař Hippokrates, moderní fyzioterapie jako samostatná vědní disciplína vznikla během první světové války. Ve Spojených státech amerických a ve Velké Británii byly narychlo vyškoleny speciální týmy sester, které měly za úkol rozhýbat doslova do písmene a vrátit do běžného života desítky tisíc zraněných vojáků s amputacemi a poškozenou motorikou. No a pokud jste někdy už na nějaké té rehabilitaci byli, víte, že bez poctivého opakování a pravidelného cvičení se stav prostě nezlepší. Není to o nějaké tyranii fyzioterapeutů, ale o prostém fungování našeho těla. Mozek je totiž neuvěřitelně vynalézavý lenoch. Slyšíte dobře? Když nás něco bolí, okamžitě vymyslí nějaký úhybný manévr, aby nám ulevil. Jenže na to si dobře zvykáme. Cvičení na fyzioterapii proto není žádné posilování svalu, ale doslova přepisování pokynů v hlavě. Mozek zkrátka musíme donutit, aby ten starý špatný návyk smazal a naučil se tělo ovládat zase od nuly a hlavně správně. No a dnes slavíme také den Star Treku, protože přesně v tento den roku 1966 americká stanice NBC odvysílala vůbec první epizodu původního seriálu. No a vězte, že legenda Star Trek byl inspirací pro první mobilní telefon na světě. Sám vynálezce Martin Cooper ze společnosti Motorola přiznal, že inspirací právě pro první přenosný mobilní telefon z roku 1973 byl komunikátor kapitána Kirka. Star Trek mimochodem předpověděl také bezdotykové tablety, automatické posuvné dveře, bezdrátová handsfree sluchátka i hlasové asistenty toho, té lodě, asi si to vybavíte. No a v podstatě přeznamenal vznik Siri a Alexi. Den Star Treku rozhodně si zaslouží své místo a dnes tady je 8. září. Tak tolik zajímavosti dnešního dne od venčení psů přes světový den fyzioterapie až po den Star Treku. Míříme do kalendáře, kde je vepsáno jméno Mariana. Tak Marianám gratulujeme třeba na Hodonínsko, na Kyjovsko i Brněnsko. No a co se týče Slovenska, pak tam má svátek Miriama, také žena na M. A tak posíláme holkám Olivii Dean, co by ranní hudební dárek.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: V úterní raní z Děpoletika každou vteřinou, no každou vteřinou na světě někdo něco zapomíná, ale zapomenout dítě.
1: No i to se stává, máme tu další takový ten typický případ toho, když jede celá ta rodina někam, zastavuje se na benzince a pak na té benzince někdo zůstane. Zase se to stalo, je to neuvěřitelné, ale evidentně se to stává možná častěji, než bychom si mysleli. Jeden otec ve Španělsku si zřejmě dlouho bude pamatovat konkrétně zastávku na benzince během cesty po dálnici A66. Rodina si tam dala krátkou pauzu, mířili někam na tu dovču. Desetiletý syn si odskočil na toaletu a trochu se protáhl. Chyba lávky, protože se na něj zapomnělo, když se vrátil, auto už bylo fuč. Otec mezi tím úplně v pohodě a v klídku pokračoval v cestě ještě s kamarádem a mladším sedmiletým synem a nikdo si nevšiml, že jedno dítě na zadním sedadle jaksi prostě a jednoduše chybí. Chlapce našli zaměstnanci té čerpací stanice, tak jak už to v těchto případech prostě a jednoduše bývá. Zavolali civilní gardu, která se o něj postarala, byl samozřejmě v pořádku, jen jako hodně zmatený z toho, že na něj prostě zapomněli. Policisté auto začali hledat a zastavili ho až za zhruba 140 kilometrů od té benzinky, takže to trvalo nějakou tu dobu. Teprve tam prý otec skutečně zjistil, že toho chlapce v tom autě nemá celou tu dobu, celý těch 140 kilometrů byl přesvědčený, že ho tam prostě má a jel naprosto v klidu. Na nejbližším sjezdu se tedy otočil a vydal se pro něj zpátky. Však to nakonec dobře dopadlo, jednou na to budou vzpomínat jako s úsměvem na rtech, ale troufnu si tvrdit, že v ten daný moment tomu klukovi chudákovi určitě do zpěvu nebylo.
0: No tady je naprosto jasné, že ve Španělsku se rodiče neřídí heslem jsou-li děti ticho? Čekej průšvih.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké zářijové ráno, Moravo, blíží se půl osmá, je tady úterý 8.9. Máme tady další hity pro dobrou náladu. Pevně věřím, že si vybere každý z vás po půl osmé Axwell Ingrosso, kapela Temper City, nebo Mara Ztracený. Za chviličku další krátké jihomoravské zprávy. I z nich se rozvíte, co nového na jižní a jihovýchodní Moravě.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
0: Nabízíme přesný čas, máme minutku po půl osmé.
6: Rádio Jih, jihomoravské zprávy.
7: Řidiče na Hodonínsku čekají během podzimu další dopravní omezení. Vedle pokračující stavby Černého mostu v Hodoníně, která má skončit začátkem prosince, chystá kraj opravy několika dalších silnic. V Rohaci se bude opravovat a pracovat na zhruba 430 metrů dlouhém úseku, v Lipově pak na průtahu dlouhém 1,8 kilometru. Oprava čeká také téměř 4 kilometry dlouhou silnici mezi Dolními Moštěnicemi a Vřesovicemi. Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště může v budoucnu vyrůst nová městská čtvrť. Návrh územní studie počítá s 580 byty. Zastupitelé města již nyní všech vzali na vědomí. Nová zástavba by měla vzniknout především v dnešním areálu společnosti ČZD Uherské Hradiště.
6: Rádio Jih, počasí.
7: A ještě pohled na aktuální teploty. Brno měří 15 stupňů, Domanín a Buchlovice 14, Klobouky u Brna pak 13.
6: Rádio Jih. Doprava.
0: A vyrážíme taky na cesty na Zlínsku. Za zádveřicemi Rakovou směrem na Horní Lhotu se střetlo osobní auto s lesní zvěří. Počítejte se zdržením. Připomínáme na Brněnsku na příjezdu do Kuřimi. Směrem od Týšnova na silnici 2. třídy číslo 385 blokuje provoz porouchaná cisterna. Počítejte se zdržením. Před místem se totiž vytvořila přes 2,5 kilometru dlouhá kolona. Tak pevné nervy si jen šťastnou úterní cestu.

0: Jestli patříte těm, kteří dvakrát do roka nadávají při přeřizování rodin, hodin v rodinách, nemáme pro vás dobrou zprávu. Tebe to taky asi, kolego, nepotěší, že?
1: Nepotěší, mě to už nebaví, jako.
0: Furt vemete se, nevemete se, předěláme to, nepředěláme to, nepředěláme to. Podrobnosti nabídneme v úterní ranní jízdě rádia už za chviličku, to je tady Axwell a Ingrosso, dobré.

0: přeštelovávat hodiny, nebo se na to minimálně budeme připravovat, protože jak už jsme říkali, či jsme se ptali, jestli patříte k těm, kteří dvakrát do roka nadávají při přeřizování hodin. Máme pro vás zprávu, ještě nějakou dobu tak činiti budeme. Ne, že jenom budeme přehazovat ty ručičky, ale budeme u toho i nadávat. Vláda totiž schválila termíny střídání letního a standardního, tedy lidově zimního času až do roku 2031. A pozor, není to přitom nějaké nové české rozhodnutí. Stále totiž platí evropská pravidla, podle kterých všechny země Unie přecházejí na letní čas poslední neděli v březnu a zpátky poslední neděli v říjnu. Příští rok nás tak čeká posun hodin dopředu 28. března a zpátky 31. října. A teď možná trochu překvapivá připomínka. Bavili jsme se o tom tady v ranní jízdě, pamatuju si to, jak kdyby to bylo včera, byť už to bylo v roce 2018, kdy proběhla po celé Evropské unii velká anketa, do které se zapojilo téměř 5 milionů lidí a 84% z nich chtělo střídání času zrušit. Evropský parlament pak dokonce podpořil, aby poslední změna přišla už v roce 2021. Jenom připomenu po ránu, že píšeme rok 26, jo? Jenomže členské státy se dodnes nedohodly, jak by to mělo fungovat dál. No a pokud se nedohodnou, ručičky se budou na jaře a na podzim dále posouvat. Takže minimálně do roku 2031 máme jistou jednu věc. Jednou za rok nám noc hodinu vezme a podruhé nám ji zase milostivě vrátí.
1: Rádio Jich.

0: Byly Cranberries a Dreams. No a sníme o nejznámějším doktorovi na světě, alespoň v úterní raní, zde v rámci ranního tématu. Dneska se ptáme, kdo je podle vás nejznámější doktor na světě. Ale pozor, dneska nehledáme správnou odpověď, ale to nejvtipnější. Je to doktor House, doktor Edka, doktor z Vesničková a Středisková, nebo úplně někdo jiný. Mimochodem, dneska jednu z odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břecla v hodnotě 3700 korun. Ten lze využít jak pro děti, tak i dospělé. Více informací už teď na www.timeaturciak.art. Tak kdo je podle vás nejznámější doktor na světě?
1: Teď mě napadlo, že třeba i doktor Alban by mohl být, že? Třeba jako hudební doktor, doktor Alban.
0: A to tě
1: Alban.
0: Nemohlo napadnout, to jsi musel někde přečíst, to ti nevěřím.
1: Samotného mě to teď napadlo.
0: Fakt
1: jako,
0: jo,
1: no.
0: Já ti
1: ale hledí, že?
0: Nakreslím ti diplom, že večer.
1: No a mimo mě píše Jirka, nejznámější a nejlepší doktor je prd.
0: Ano, tak
1: to nemá, je jako pravda velká.
0: Nemá smysl to dál rozmazávat. Co Kamila z Valtic? Dobré ráno, podle mě by se nemělo zapomenout na doktora Dlahu ze seriálu Simpsonovi. Hezký den všem, Kamčo, i tobě krásný den a děkujeme, že díky tobě se na doktora Dlahu ze seriálu Simpsonovi nezapomnělo.
1: No a Martina připomíná doktora Hockeyho Pierce ze seriálu Mesh, píše, ten je boží.
0: No to sila určitě, a co Jituška? Krásné ránko na jihu, kendere. Dnešnímu tématu bych měla asi toto. Doktor klepe na srdíčko, potom píše recepty 3x denně kostku cukru. Bude zdravý jako rys. Jo, kdyby se dalo léčit, tak to bylo by to moc fajn. Přeju sluníčkový den všem, Ituško, i my vám a moc děkujeme. Taky důležitý doktor.
1: Určitě, bez no. Jakýchkoliv debat.
0: Zcela určitě patří do našeho výčtu ranního tématu, kdy se ptáme, kdo je podle vás nejznámější doktor na světě. Dopište dál na Facebook Rádio nebo posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Stále máte šanci získat poukaz na výtvarný kurz v ateliáru Artia Břecla v hodnotě 3700 korun. A tvůj tip, doktor Alban Čoveče?
1: Že je?
0: Jo, to zaznamenám jako, no. Tak jsem
1: říkal, tam.
0: Jaký doktor se po 8 hodině objeví ještě v éteru úterní ranní jízdy? Za chviličku doktor Marek Ztracený, protože v podstatě i on léčí také duše. A náš kolega, vlastně Macík.
1: No, jasně.
0: To je doktor.
1: Muzikolog.
0: Sice to nedodělal, ale my mu říkáme doktor.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: rozhodně neignorujeme dění na jižní a jihovýchodní Moravě a tak v úterý 8. září nabídneme už za chviličku další čerstvé jihomoravské zprávy. Zamíříme do Uherského Hradiště, kde může vzniknout nová čtvrt s téměř 600 byty. A jak dneska bude teploučko. Na čase na jižní a jihovýchodní Moravu vrátí tropy. Podrobnosti už za chviličku.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyber

0: Z. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
2: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Hezké zářijové ráno, Moravo, je 8. Kovošrot Bílá. Výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Silničáři na podzim opraví úseky v Rohaci, Lipově, Lužicích i mezi Břesovicemi a Dolními Moštěnicemi a v Uherském Hradišti může vzniknout nová čtvrť s téměř 600 byty. Řidiče na Hodonínsku čekají během podzimu další dopravní omezení vedle pokračující stavby Černého mostu v Hodoníně, která má skončit začátkem prosince. Chystá kraj opravy několika dalších silnic. V Rohaci se bude pracovat na zhruba 430 metrů dlouhém úseku, v Lipově pak na průtahu dlouhém 1,8 kilometru. Oprava čeká také téměř 4 kilometry dlouhou silnici mezi Dolními Moštěnicemi a Vřesovicemi, kde silničáři obnoví povrch, upraví krajnice a vyčistí část příkopů. Pokud se vše podaří připravit, ještě letos by měla přijít na řadu také Bojanovická ulice na okraji Lužic, která vede k novému kruhovému objezdu na silnici 1/55. Na jihozápadním okraji Uherského Hradiště může v budoucnu vyrůst nová městská čtvrť. Návrh územní studie počítá s 588 byty. Zastupitelé města ji nyní vzali na vědomí. Nová zástavba by měla vzniknout především v dnešním areálu společnosti ČZD Uherské Hradiště. Součástí čtvrti mají být také parky, hřiště a další veřejná zeleň. Počítá se i s novou hlavní silnicí pro auta a městskou dopravu a s lepším propojením pro pěší a cyklisty. Do budoucna by se odtud měla napojit také plánovaná cyklostezka do Kunovic. Studie počítá celkem s více než 860 parkovacími místy. Část z nich má být v garážích.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: Úterý bude slunečné a tropické. Podle meteorologů bude jasno nebo skoro jasno. Jen ráno se lokálně v jižní části kraje vyskytne zvětšená oblačnost. V Jihomoravském kraji až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském o stupínek méně. Aktuálně zdravíme do Čejkovic, kde měříte 15 stupňů Celsia, stejně jako v Šakvicích. Modřice měří 16, Zlín aktuálně 18 stupňů.
10: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Hezké úterní ráno i na cesty na trase ze Zlína do Vizovic. Na výjezdu ze Zádveřice Rakové zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním. Projíždí se aktuálně jedním pruhem, nárazově se zdržíte a to v obou směrech. A pozor taky na dálnici D1 na 190. kilometru směrem od Jihlavy na Brno probíhá údržba a oprava telematiky. No a připomínáme, oprava mostu přes potok Kyjovka na silnici první třídy číslo 55 u Písečných rybníků poblíž Hodonína jde do finále, tak je v místě nově provoz řízen kyvadlově na semafor. hor. Počítejte proto s nárazovým zdržením. Šťastnou úterní cestu.
11: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu J.
7: Jo, boj s větrnými mlýny, vypadá to tak. V Brně totiž znovu přibývá odstavených aut, která dlouhé měsíce zabírají místa v ulicích. Zákon sice radnicím pomohl, jenže v praxi jejich odstranění pořád jest běh na dlouhou trať. To je takový fakt problém to vyřešit. Někde ale našli překvapivě účinnou zkratku. Více o ní už za chviličku. Teď Luna a Bajland.

0: Další muzika plná síly a energie, 10 minut po 8 hodině, tady sami v úterní raní z Jirádek byla BB Rexa, Sad Girls a David Guetta. Co nevidět, vyvenčíme Pitbulla s peckou Give Me Everything Tonight a čeká nás taky Robin Schulz, Sun Goes Down. Teď už ale k těm odstaveným vozidlům. V Brně bohužel znovu přibývá problémů s odstavenými autovraky. Strážníci letos řešili už 260 případů, tedy asi o čtvrtinu více než ve stejnou dobu loni. Nejčastěji se s nimi potýkají v samotném centru, na severu Brna a v Králově Poli. Třeba kolem bývalého stadionu za Lužánkami nebo ve sportovní ulici řešili letos zhruba 25 vraků. Některá odstavená auta tam navíc slouží lidem bez domova k přespávání. Dostat takové auto z ulice ale není vůbec jednoduché. Pokud má propadlou technickou, musí se nejprve čekat půl roku a potom běží další zákonné lhůty. Celý proces se tak může protáhnout na měsíce, někdy do konce roku. Neuvěřitelná záležitost v 21. století. Není tedy na čase místo rádoby působy fotek a videí na sociálních sítích některých politiků sáhnout po legislativní změně? Aha, že moc práce. No nic, ale evidentně tady jsou vytací, kteří si dokázali poradit. Zajímavý recept našli v Židenicích. Před 4 lety tam evidovali asi 90 odstavených aut, dnes jich mají méně než 20. Pomohlo zavedení modrých zón. Pokud totiž majitel z auta sundá značky a nechá ho stát v rezidentní zóně, může dostat botičku. A když se o vůz do 30 dnů nikdo nepřihlásí, konečně může následovat odtah. Židenice si navíc vedou vlastní seznam problémových aut a pravidelně kontrolují, jestli se jejich majitelé jen nepřesunuli o pár ulic dál. Tak evidentně to jde.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

0: 8 hodin 19 minut, Sun Goes Down, Robin Schulz, za chvíličku Ignor, Pokáč a taky Robbie Williams a jeho Supreme. Máme úterý 8. září, pojďme na ztracený prsten.
1: No, pojďme nakonec ke šťastnému příběhu, ale bylo to velké drama. Američanka Julie Angela Kosová zažila cestou do práce na Manhattan malou noční můru, která ale nakonec, jako jsem nastínil, dopadla dobře. Ve vlakové toaletě si chtěla umýt ruky, to asi známe všichni, netekla voda, takže namydlené dlaně začala utírat papírovými kapesníky, nic jiného jí prostě v ten daný moment nezbylo. Přitom si ale nevědomky stáhla z prstu i snubní prsten a ten posléze spadl přímo do toalety. Julie si ničeho nevšimla a až po návratu na své místo jí došlo, že kroužek, který běžně nesundává, najednou chybí. Nejdřív zavolala manželovi, aby pro jistotu zkontroloval domácnost, protože si nebyla jistá, jestli ho teda hold nechala ve vlaku na té toaletě nebo třeba doma. No ale doma nebyl. Obrátila se proto na personál vlaku, všichni ale rovnou upozorňovali, že ta naděje na nalezení toho prstenu v té vlakové soupravě není úplně největší, ale přeci jenom jako, že to teda zkusí. Pracovníci údržby konkrétní vagon odpojili a ještě před vypuštěním, které se dělá vždycky po té jízdě, odpadní nádrže začali hledat. A pak přišlo jedno obrovské překvapení. Prsten objevili, podle manažera servisu dokonce ležel úplně nahoře, jako by na ně čekal, jako by čekal na to objevení. Pro manželé má tady ten kroužek prý obrovskou hodnotu, jedná se o starožitný šperk z roku 1905 a shodou okolností na něm už původně byly vyryté jejich iniciály. Takže doopravdy šlo o hodně. No a tady tato žena měla kliku jako kráva, protože přeci jenom víte sami, když byste někde v tom vlaku to nechali, teď už to někam zapadlo a tak dále. Ta naděje podle mě na to nalezení je doopravdy hodně, hodně malá. A v tomto případě se tak nějakým způsobem asi možná zadrhl už nahoře, jak říkali, že objevili hned nahoře, jako by na ně čekal. No a paní měla obrovské štěstí. No. No
0: štíru jako hrom. Tady na jižní a jihovýchodní Moravě jsou stále ještě dědiny, vesnice, kde prostě není kanalizace a jsou tam septiky a tak jeden pán tenkrát vykádal co z hovno, co tam teda s tím fekálním vozem, že mu volala starší paní, že má podezření, že do septiku jí spadly jakože zuby.
1: Jasně.
0: A fakt je tam našel. Normálně.
1: Našel taky, jo. No taky asi štěstí.
0: A jsou velcí páni s fekálama. Tak je moc zdravíme, šťastnou cestu, posíláme Pokáče Ignor.
2: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Morava.

0: další a další hity pro dobrou náladu, jež už za chviličku rozešleme na celou jižní a jihovýchodní Moravu. Ještě předtím ale nabídneme v úterý 8. září krátké jihomoravské zprávy. Pořád se něco děje a z rádia jejich rádia jižní Moravy se to samozřejmě dozvíte.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání líní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
4: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů.

0: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
1: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
0: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyhov. Více na top-cyklo.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je 8:30, my vám přejeme krásné úterní ráno.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Uherské Hradiště rozdělí mezi 6 žadatelů přes 2 miliony 700 tisíc korun na opravy a úpravy bydlení. Půjčky jednomyslně schválili městští zastupitelé. O peníze tentokrát požádali 4 lidé a 2 společenství vlastníků. Z programu je možno získat až 800 tisíc korun. V brněnském Novém Lískovci začíná tento týden výstavba nového 4-patrového parkovacího domu. Vznikne mezi ulicemi Svážná, Obla a Jihlavská, nabídne celkem 294 míst. Samotná ulice zůstává průjezdná, provoz ale povede zúženým pruhem. Od pondělí se zároveň uzavřeli parkovací místa na jižní straně Oblé ulice.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: No a mrkneme se na aktuální teploty. 16 hlásí Veselý nad Moravou, Moutnice a Velké Pavlovice. Čejkovice měří 15.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: I v úterý 8. září je to na cestách divoké, tak opatrně. Na příjezdu do Brna v Popůvkách směrem od Rosic dejte pozor na sraženého divočáka na vozovce. Na Uhersko Hradisku u Pitína srazilo osobní auto Lesní zvěř, i tady dbejte zvýšené opatrnosti. Ve Zlíně v ulici Na Drahách odklízí aktuálně hasiči rozlitou naftu z vozovky. Počítejte se zdržením. Připomínáme, na trase ze Zlína do Vizovic na výjezdu ze Zádveřice Rakové zasahují záchranné složky u nehody osobního auta s nákladním, projíždí se jedním pruhem a tak se nárazově zdržíte v obou směrech. Šťastnou úterní cestu z ranní jízdou Rádia Jih.
6: Ranní jízda. Na Rádiu Jih.
5: Máme 2 minutky po 8:30, už za chvíličku nás čeká Nirvana, ale za pár minut se taky podíváme do hudební historie dnešního 8. září. Prozradíme třeba, která slavná zpěvačka požádala svého budoucího manžela o ruku přímo během motokrosového závodu. Kdo si jeden ze svých největších hitů nahrál prakticky úplně sám. A taky připomeneme písničku, kterou fanoušci při premiéře doslova do písmene vypískali. To proto, aby z něho pár týdnů později byl světový megahit. Rozhodně se máme na co těšit.

dneska si sluníčka užijeme, jak zaznělo v předpovědi počasí, dneska si zažijeme tropický den. Počase se nám vrátí teploty nad 30 stupňů Celsia. Tak si to mnozí určitě budou užívat a já pevně věřím, že si teď užijete i pohled do hudební historie. 8. září roku 1979 se totiž narodila zpěvačka Pink. A ta odstartovala svou hvězdnou kariéru v roce 2001 peckou Get a Party Started. Žena, jestli to potvrdíte, z image rebelky si na konvenci nikdy nepotrpěla. A tak představte si svého manžela, profesionálního motokrosového jezdce Carrie O'Harta, požádala o ruku sama. Ano, to, no tom by možná ještě nebylo nic tak zvláštního, ale ona v roce 2005 během jeho ostrého závodu v kalifornském Mammoth Lakes vylezla k trati a do vzduchu zvedla signalizační tabuli pro jezdce s nápisem Vezmeš si mě? Když kolem ní v dalším kole proletěla, nevěřil vlastním očím, otočila ceduli, kde byl dodatek Myslím to vážně, zastav! Kerry Hart okamžitě vybočil z trati, závod vzdál a samozřejmě řekl ano. No a nám nezbývá nic příjemnějšího než ping-pop.

za to, jaký má handicap, paráda. Zvládl nejenom hlavní zpěv a doprovodné vokály, ale sám naprogramoval bicí automat a nahrál všechny syntezátory. Ikonický robotický zvuk v pozadí refrému pak vytvořil pomocí vokodéru.

0: No a dnes by své narozeniny oslavil švédský DJ, producent a vizionář Avicii, který se narodil 8. září roku 1989, ale do hudebního nebe se vydal už ve svých 28 letech. Mimochodem, a dočtete se to i v knížce o Avicii, když na prestižním festivalu elektronické hudby v Miami poprvé pustil v roce 2013 tehdy z Brusu nový single Wake Me Up. Yes, slyšíte právě teď i z rádia jich. A na pódiu si k tomu všemu přivedl živou kapelu s akustickými kytarami, banjem a solovým zpěvákem L.O. Blackem. Fanoušci taneční hudby byli v šoku. A mnozí ho přímo na místě vypískali. Sociální sítě pak zaplavili komentáře, že se zbláznil, že magor a že zničil festival country hudbou. Ovšem během několika týdnů se z této písně stal celosvětový hit číslo 1 v desítkách zemí a taky nejrychleji streamovanou skladbou v historii platformy Spotify. Jen jak Avicii tehda řekl, lidi to nepochopili. A tak rozhodně, zcela upřímně, to bylo úplně něco jiného do té doby, než jeho fanoušci byli zvyklí, co tvořil. Avicii a Wake Me Up. Je úterý 8. září, jak jste slyšeli, hudební historie měla rozhodně co nabídnout. Jsme velmi rádi, že jsme vám to mohli zprostředkovat. Teď ale zpátky do kalendáře, protože tam je vepsáno jméno Mariana. Na Slovensku má pak svátek Miriama, taky kočka na M. Tak si dovolíme minutku před 8:45 z úterní ranní jízdy poslat hudební dárek. Tady je kapela Kabát a Pohoda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pojďme v raní jízdě k našemu rannímu tématu. Dneska jsme společně s vámi hledali toho nejznámějšího doktora na světě. Ale ne jakože nejznámějšího, nejlepšího nebo takového či makového. Když zase, jak se to vezme, je to o úhlu pohledu. My jsme dneska chtěli nejvtipnější odpověď na otázku, kdo je podle vás nejznámější doktor na světě. Ať už doktor House, doktor Edka, nebo doktor Zvestičková Středisková. No a taky se už za chviličku dozvíme, kdo získá poukaz v hodnotě 3700 korun, protože my jsme slíbili, že jednu z odpovědí odměníme poukazem na výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav v hodnotě 3700 korun a ten mohou využít jak děti, tak dospělí. Tak postupně se k tomu prokoušeme, ale teď první odpovědi na vaši otázku, kde je podle vás nejznámější doktor na světě.
1: Máme tu zprávu, ve které stojí, no přece doktor Kája ze Slunce Seno, no ano, jak tam paní Ružičková říká, doktora, takový terno, to si vezmeš, jakože já se jmenuji.
0: No tady je samotný Kája.
2: Blaženko, to jsem já, Kája. Ona tam asi není.
3: Ale je, jen pořádně Kájo, no, no.
2: Blaženko, já jsem vám přišel jenom říct, že vás asi miluji, že si vás asi vemu.
0: A ticho? Tak co bude?
3: Přestaň trucovat, nebo tam na tebe okamžitě vlítou.
0: A doktor letěl dole. Ano, tak jedna z těch variant, kterou jsme dneska po ránu očekávali, tak díky, že jste ji přidali. Přidává se Magdalena, no přece doktor Valentino Rossi. Tak Magdi, díky za tohoto fantastického motocyklového sportovce. Zdenda píše, ahojte, za mě je to doktor Uzel. Vždyť poradil vždycky s úsměvem a dodnes je každý den v reklamě. Nebýt jeho, bylo by nás o několik tisíc míň a stát by neměl na důchody. Mějte se fajn. Zdendo, děkujeme za tvůj optimistický pohled. Buď v klidu, stát si půjčí, my zaplatíme.
1: Peťka píše, nejznámější doktor na světě, nevím, ale nejvzácnější je ten, co bere nové pacienty.
0: No.
1: Přidává se i Dana, ta píše, ahoj za mě doktor Strossmayer z nemocnice na kraji města a jeho nezapomenutelná věta, kdyby blbost nadnášela, vy se vznášíte jako holubička.
0: No a přidává se na Facebooku Rádech i Lukáš. Určitě doktor Grinstein za války šetřil léky a používal jenom klistyrachinin. Na první pohled poznal simulanty, diagnózu dokázal určit během pár vteřin v průběhu vizity. Na počkání dokázal vyléčit hluchoněmého člověka, staral se o pacienty líp než v Píšťanech. O jeho práci a pacienty se zajímala šlechta paní Hraběnka. Tak Luke, moc děkujeme za vzpomínku na doktora Grinsteina, na samozřejmě film o dobrém vojákovi Švejkovi. A tady je samotný doktor Grinstein.
4: Klistýr. Švejk. Zde. Zatím bez diagnózy.
0: No, takže další doktory nám přidejte.
1: Napsal Vítek, ahoj, určitě doktor Rád, ten dokáže dělat zázraky, kam se na něj ostatní hrabou.
0: Kráso, kam my se ještě dneska v rámci ranního tématu dostaneme.
1: A vínem, jak umí čarovat.
0: No, do úplného finále se, dámy a pánové, dostáváme, protože Kristýnka nám napsala, pánové, nevím, jestli na světě jo, ale u nás jednoznačně paní doktorka Ivanka Chýlková. Paní doktorko, vy jste doktorka? No, tady máme vlastně důkaz.
5: Doktor, paní doktorko, vy jste doktorka?
6: Ano.
5: A věříte v Boha?
6: Já? Ne. Nechápu, jak může vůbec někdo věřit.
0: No a kdo čeká, že budeme tak silní a my ta koule pustíme
1: tak to celé.
0: Tak se mýlil. Ale rozhodně se nemýlila naše posluchačka Kristýnka, které tímto blahopřejeme. Právě ona od nás, či prostřednictvím rádia jich, získává poukaz v hodnotě 3700 korun. Získává výtvarný kurz v ateliéru Artia Břeclav. Mimochodem umělecký ateliér Artia v Břeclavě je místo, kde se malování mění v zážitek. Podrobnosti na webu www.timeaturciak.art. No, bylo to fantastické, díky vám, ty odpovědi byly super, jak to v těch soutěžích bývá, s radostí říkáváme, v uvozovkách s radostí vyhrát může vždy jen jeden, v tomto případě jen jedna, tedy Kristýnka, které tímto ještě jenom moc a moc blahopřejeme a vám všem, co jste se zapojili do dnešního ranního tématu, tradičně moc a moc děkujeme. V případě, že byste se chtěli pobavit i vy ostatní, tak mrkněte na Facebook rádia jich, protože tam je jedna odpověď vtipnější než druhá. Kdybychom těch poukazů měli víc, určitě bychom je víc rozdali. Ne, že bychom je neměli, ale musíme rozdávat pěkně postupně, tak buďte v klidu a v pohodě. Další soutěže a další poukazy určitě rozdáme, ale v tomto případě uspěla opravdu naše posluchačka jménem Kristýnka. A mimochodem ten tvůj doktor Albán, kterého si vzpomínal, no, ten se tam taky objevuje.
1: Taky se tam objevil, jo.
0: No tak když už tady byla doktorka, tak si dáme další doktorku, Kylie Minogue, protože i ona dokáže s tou hudbou léčit.
7: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: A Get Us Alokem Run Run River. V brněnském Novém Lískovci začala včera stavba parkovacího domu. Pro kolik aut prozradí Indros už za chviličku v úterních jihomoravských zprávách Rádia Jih.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Z. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vínobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
4: Tatart vyhlašuje Tatart nákupy.
5: Slyším, Tatart nákupy?
4: Ano, Tatart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Chytré hodinky a náramky nyní pořídíte s parádní slevou až 20%. Tak ať vám rozhodně neutečou.
5: To je mazec.
4: Tatart, opravdový elektrospecialista.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
0: Hezké úterý, máme 2 minutky po deváté. Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Obyvatelé Břeclavy můžou navrhovat názvy pro 4 nové ulice a Uherské Hradiště půjčí na opravy bydlení dalším žadatelům. Obyvatelé Břeclavy můžou navrhovat názvy pro 4 nové ulice, které ve městě postupně vzniknou. Jedna bude ve Staré Břeclavi mezi ulicemi Lidická a na Pěšině, další u Lanžhotské a třetí v sousedství sídliště na Valtické. Čtvrtá nová ulice naváže na Lednickou v Charvátské Nové Vsi. Návrhy mohou lidé posílat až do konce října e-mailem na adresu ivana.solaříková@breclav.eu. Do předmětu mají napsat anketa ulice a uvést, které ze 4 míst chtějí pojmenovat. Názvy ale musí respektovat městská pravidla. Vycházet mohou například z historických místních názvů přírody, polohy ulice nebo připomínat významné osobnosti a události spojené s Břeclaví. Uherské Hradiště rozdělí mezi 6 žadatelů přes 2 miliony 700 tisíc korun na opravy a úpravy bydlení. Půjčky jednomyslně schválili městští zastupitelé. O peníze tentokrát požádali 4 lidé a 2 společenství vlastníků. Z programu je možné získat až 800 tisíc korun se splatností nejvýše 6 let. Peníze mohou zájemci využít například na opravu střechy, zateplení domu, výměnu oken nebo kuchyňské linky, ale také na úpravy zahrady. Město tímto způsobem podporuje bydlení od roku 2009. Za tu dobu poskytlo 471 úvěrů v celkové hodnotě přes 128 milionů korun.
8: Rádio Jih, počasí.
10: Máme 4 minutky po 9. hodině, míříme k aktuální předpovědi počasí. Dnes slunečno a tropické teploty, ano, bude jasno nebo skoro jasno, jen ráno se lokálně v jižní části kraje vyskytne zvětšená oblačnost. Teploty až 32 stupňů Celsia, úterý a středa. Podle meteorologů máme počítat s tropickými teplotami. Ve Zlínském kraji taky teploučko maximálně 31. Teď aktuálně shodně po 19 stupních Celsia, Břeclav, Moravský Písek, Rakvice, Vřesovice.
11: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
10: A ještě míříme za vámi na cesty na Brněnsku v Modřicích. V Frlické ulici se srazil osobní auto s nákladním v pravém pruhu. Očekávejte velmi silný provoz. V Brně v Kínické ulici na křižovatce s Veslavskou se srazila 3 osobní auta. I tady počítejte se zdržením v koloně. Ve Zlíně v ulici na Drahách připomínáme, odklízí hasiči rozlitou naftou z vozovky. Počítejte proto s omezením provozu. A pozor, oprava mostu přes potok Kyjovka na silnici první třídy číslo 55 u písečných rybníků poblíž Hodoní najde do finále. A tak je v místě nově provoz řízen Kyvadlově na semafor. Počítejte proto s nárazovým zdržením, a to v obou směrech. Šťastnou úterní cestu.

0: Milky Chance a Stole Dance nám dělal společnost 12 minut po 9. hodině v úterý 8. září. Co nevidět, Kuba Děkan a děda? Děda ne, ani babička ne, ale baba v těch nejlepších letech. Verče je tady s námi, ahoj.
1: Ahoj.
0: No, kolik máš doma koček? Dvě.
1: Dvě.
0: Taky tebe by se to hodilo. Ale říkám si, jestli to je geniální vychytávka, nebo už možná nějaká přeháňka. Na veletrhu v Berlíně ukázali kočičí domeček, který má domácího mazlíčka při každém průchodu tak trochu, jak to říct, no, olíznout bych řekl možná. Ano, možná bych použil toto slovíčko. Jak to funguje a proč by to mohlo potěšit hlavně ty z vás, když máte doma chlupy úplně všude? A jakože máš taky, že? Řekneme už za chviličku.
1: Aha. Tak jo.
0: To by se ti toho nehodilo.
1: To by se mně hodilo.
0: Normálně jich okolností používáš prostě nějaký ten kartáček nebo něco.
1: No a ono je blbé, že já si nemůžu ani třeba, víš, když si vybíráš koberec a máš kočku, já nevím, často mám chlupama, víš, tak si vybereš tmavý, aby tam nebylo vidět. No, přesně. Jenomže já mám jednu šedou a jednu zrzavou, takže ty si nevybereš prostě.
0: Jak máš dvě kočky s Errorem, je to na prd.
1: Je to. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: fun a song pro všechny, jak se cítí být mladí. We are young.
1: Tak to je pro nás.
0: A samozřejmě pro naše posluchače, protože věk je jen číslo. Run, Run, River, DJ David Guetta a Alok už za chviličku. Teď se dostáváme k tomu geniálnímu nápadu, anebo z druhého úhlu pohledu možná už trošičku ke kočičímu bizáru. Na veletrhu v Berlíně ukázali, kde se teďko představí barziaké nové elektronické věci, tak ukázali i takový, řekněme, domeček, který kočičku při každém průchodu vlastně sám olízne, jak říkají, vlastně, když jsem se na to díval, i ti výrobci. A oni používali to olízne. Nebojte, žádný obří umělý jazyk uvnitř není. Domeček má po stranách speciální kartáče a kočka jim projde. Kartáče se otřou o srst a pozbírají uvolněné chlupy. Výrobce říká, že princip je podobný kočičímu jazyku a že tak to dokáže zachytit až 90% volné srsti. Víme, že kočky se velmi rádi umývají a že právě z té srsti dostávají přes ten jazyček ty chlupy potom do toho bříška, potom berou tu travičku, že, a potom ti ten zbytek nechávají třeba někde na koberci. Obsah toho žaludku.
1: Ideálně na
0: no, a celé to funguje bez motoru i bez baterie. Kartáče rozhýbe sama kočka tím, že domečkem projde, což je úplně fantastické, to je takzvaně udržitelné. Aha. Má to ale samozřejmě háček, že kočka musí být ochotná dovnitř vůbec jako vlézt, což každý majitel kočky ví, že může být ta vůbec nejtěžší část celého vynálezu.
1: To jsem ti právě chtěla říct, že si myslím, že třeba Flavina, jak by došla na to, že jí to jakoby češe, tak už by tam po druhé nevlezla. No.
0: Tak když si nachystáš zhruba 4 až 6 tisíc korun podle toho, jak velkou máš kočičku, podle toho musíš koupit velký domeček, tak bys to mohla zkusit, anebo si necháš nějaký ten kartáč, který prostě je tutovka svým způsobem. Některé kočičky to mají rádi, některé kočičky zase méně, tak to prostě hold jakože chodí a je. No ale po různých automatických záchůdcích tady máme další takový domeček, tentokrát bez motoru a baterie, protože umělý, teda ten záchod potřebuje, že je elektriku a má tam nějaký ten motorek nebo něco, tak za mě taková krásná věc. Za chvilku v podstatě, když máš domeček jako na to prdění tam, jo, teď máš domeček na to čištění, tak za chvilku doma bude taková čtvrť pro ty kočičky,
1: jo, jo.
0: Domeček na to, ještě žádno tam budou mě, a tam bude koupelnu.
1: A ty projektanti už na to budou připraveni, jakože...
0: No ano, jako další, že, peníze už, budou tahat.
1: No přesně, už to nebude třeba barák, 5+1, 6+1, protože potřebuješ tu místnost pro tu kočku.
0: A nedej bože, když tě koček máš víc.
1: No,
0: tak... To, pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Britney Spears je pecka Oops, I did it again. Za chvilečko Krištof.
1: No a představ si, že v londýnském metru nainstalovali takovou klidnou místnost, takový dobrý nápad měli, tak dobře to mysleli, no a lidi i média si z nich teďka dělají srandu.
0: Takže dámy a pánové, ukončete nástup a výstup, dveře se zavírají.
2: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.

0: Dvě minutky po tři čtvrtě na deset na rádiu Dermot Kennedy, za chvíličku Neo a nebo George Ezra.
1: A my míříme do Londýna, protože tady ta zpráva dokazuje, že někdy dobrý nápad a dobré provedení jsou prostě dvě různé věci. Takže ano. Londýnské metro se rozhodlo postarat o duševní pohodu svých cestujících a na jedné ze stanic otevřelo speciální klidný prostor. Takové místo, kde si prostě unavení nebo úzkostní cestující můžou na chvilku odpočinout od toho všeho hluku, od těch všech lidí prostě a schonu. Je to hezké. Takže záměr byl ušlechtilý. No ale ten výsledek už míň. Lidi, kteří ten prostor uviděli, tak okamžitě reagovali na sociálních sítích. No a nejčastější komentář byl, že to vypadá jak psí bouda. A média ho popisují jako místo, které vyvolává veřejné posmívání a zmatení. Londýnské metro zatím trvá na tom, že jde o skvělý nápad. Cestující zatím trvají na opaku. No a někde tam taky možná sedí architekt, co si říká, ježišmarja, že já jsem se nevybral.
0: Co mají proti psí boudě? Já mám krásnou psí boudu.
1: No.
0: Kde jaký hafan tady na Jižní a Jihovýchodní Moravě má určitě od svého majitele krásnou psí boudu.
1: A tak hlavně co, když to má být jako pro duševní pohodu, tak mě jedno, jak to vypadá, ne?
0: To jsou Londýňani.
1: Jako, že
0: berou jinak.
1: Jo.
0: Tak se představ si Londýn, jo? Viděla z
1: Houčině. A já ho mám moc ráda.
0: No, a já neříkám, že to je škaredé město, ale zase tam je tam skleněná kostka, tam skleněný ten, však tam jsou některé ty baráky, tak jak na náměstí v Brně na Soboďáku, že ten takový ten. No. No, nám se tady za to smějou, až jako oni to tam mají stejné a potom nedokážu pochopit, že v londýnském metru mají prostě boudu, aby si odpočinuli.
1: No, tak no. A hlavně fakt, když si chceš odpočinout, ale... jak to vypadá zvenku, ne, hlavně, že tam odpočineš.
0: Nikdo ani tu boudu nepostavil, že to kritizují. Co to je dneska za svět, že se prostě hned všechno kritizuje?
1: To protože se mohli vyjádřit na těch sociálních sítích.
0: Ano, tak ne svaly pod jazykem, ale svaly na klávesnici.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pěkné dopoledne.
1: Na Rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si vyberou

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
1: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
6: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
5: Jedu ale jen na čerpačku.
6: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
7: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
10: Slyším, Datart nákupy?
9: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vylaďte si domácnost malými šikovnými pomocníky ETA a využijte jedinečnou slevu až 30%.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Za minutku bude 10 a my vám z rádia jich přejeme krásné úterý.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
12: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
13: Pacienti v Kyjově dostanou před operací podrobnější informace a zbytek vyhořelé 34. budovy ve Zlíně má zmizet do konce týdne. Nemocnice Kyjov věnuje větší pozornost tomu, aby pacienti před plánovanou operací přesně věděli, co je čeká a jak se na zákrok připravit. Doporučení se týkají například stravy, kouření, hygieny nebo správného užívání léků. Příprava se přitom liší podle typu zákroku. Jiná je před ortopedickou operací a jiná například před chirurgickým, urologickým nebo očním výkonem. Pacientům může s jednotlivými kroky pomoci také koordinátor předoperační edukace. Nemocnice se zaměřuje i na období po zákroku, včetně následné rehabilitace. Podrobné pokyny pro jednotlivé typy operace najdou pacienti na webu nemocnice Kyjov. Bourání vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně má být hotovo do konce tohoto týdne. Demolice pokračuje poté, co statici vyloučili možnost zachovat alespoň část objektu. Kvůli koncertu Jesus Christ Superstar u Baťova institutu pracovali na místě jen menší stroje. Velký bourací bagr se do práce znovu pustil dnes ráno. Budovu zachvátil požár 9. července a část objektu se při něm zřítila. Hasiči s ohněm bojovali téměř 2 týdny. Příčinu požáru dále vyšetřuje policie společně s hasiči. Škoda zatím vyčíslena není a vyšetřování může trvat několik měsíců.
12: Rádio Jih. Počasí.
11: Dneska slunečno a tropické teploty, bude jasno nebo skoro jasno a teploty nám vyšplhají v Jihomoravském kraji až na 32 stupňů a ve Zlínském na 31. Právě teď minutku po 10. Bořetice a Buchlovice hlásí 19, Kyjov 20 a Kněžduk 21 stupňů Celsia.
14: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
12: Rádio Jih. Doprava.
11: Hezké dopoledne taky za volanty. Opatrní buďte na Brněnsku, na Zlínsku a taky na D2. Na Brněnsku v Modřicích v Cherlické ulici se srazilo osobní auto s nákladním v pravém pruhu. Očekávejte tady silný provoz. V Brně v křižovatce ulicí Hlavská a Akademická narazí.

zpěvačka Shakira, o další muziku se postarají zpěvačka Taylor Swift nebo kapela z Podivína IVM. No a podíváme se taky, co nového je v kyjovské nemocnici.

0: Další možnost, jak klasickou léčbu doplnit a používat se u toho budou tenké jehličky. Podrobnosti k tomu tady u nás na Rádiu Jih za pár chvil. Do té doby krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

a potíží spojených s pohybem. Funguje to tak, že lékařka zavádí tenké sterilní jehly do přesně určených bodů na těle. Než se ale do tohoto samotného ošetření pustí, tak pacienta nejdřív vyšetří a posoudí, jestli je pro něj tahle metoda vůbec vhodná. Nemocnice zároveň upozorňuje, že akupunktura rozhodně není řešení

0: od 1:30 do 3 odpoledne a jedno ošetření stojí 400 korun a pacient si ho hradí sám. No a objednat se dá přes registraci rehabilitačního oddělení. Takže pokud jste o téhle metodě, o akupunktuře třeba uvažovali, tak teď je i v Kyjovské nemocnici a můžete se objednat, zajít tam, skonzultovat s paní doktorkou, jestli je to metoda pro vás vhodná a uvidíte. My přejeme, ať ideálně žádnou ani nepotřebujete a z rádia jich posíláme další hity pro dobrou úterní náladu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. To like

za moment už další muzika. No a představte si, že si tak řeknete, že si jdete třeba odpočinout na zahradu, ať už prací nebo kocháním se, no a něco nebo někdo.

0: nezvaného návštěvníka, no a během chvilky už proti sobě stáli ozbrojení muži. Detaily k tomu tady u nás na rádiu bych už za několik málo minut a za moment taky Alex Warren s hitem Fever Dream.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
2: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
0: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
3: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
4: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se

několik desítek korun. Nakonec zasahovala policie. V brněnské Slatině v sobotu odpoledne přelezla dvojice mužů plot jednoho rodinného domu a jeden z nich se pustil rovnou do sklizně na cizí zahradě. No jenomže majitel domu ho přistihl a vyběhl ven s kuchyňským nožem. Jenže ani druhý z dvojice nepřišel s prázdnou a měl u sebe sekeru. Naštěstí ani jednu ze zbraní nikdo nepoužil. Majitel potom 24-letého muže dostihl a při potyčce oba skončili na zemi. Krátce na to dorazila policie a podezřelého muže si převzala. Dechová

0: dní svobody. Tak co si budeme povídat, úplně nechcem na zahradě potkat cizího typka se sekerou, takže ano, bylo by fajn z toho vyvodit nějaké následky. To ale nenáleží nám, my jsme tady od toho, aby jsme poslali další hity pro dobrou náladu a z nich už za moment poletí další maliny. Tentokrát kapela Miraj a jejich malinový sirup. Krásné dopoledne.
1: Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cymbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vy...

0: vinaři Skelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za Burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na vernisáž výstavy Když kuchyňskou robotu svěřili jsme kuchyňskému robotu. Vernisáž se koná v pátek 11. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Zaspívá ženský folklorní soubor Erteple. Výstava plná nostalgie představí kuchyňské pomůcky, které se používaly v minulém století. Navštívit ji můžete každou neděli až do konce ledna 2027.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Adam Ďurica zase neľutujem. Úterní humoravské zprávy rádia ich přidá Petrindra. Prozradí nám v nich třeba to, že u Bzence se zatím nesmí kácet ani odstraňovat zemina kvůli D55.
1: Na rádiu ich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tyron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
9: Právě nám odbyla 11. hodina z rádia, jich přejem krásné dopoledne.
10: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
12: U Bzence se zatím nesmí kácet ani odstraňovat zemina kvůli D55 a zlínští radní vybrali firmu pro rekonstrukci velkého kina za 639 milionů. Na připravovaném úseku dálnice D55 u Bzence zatím ředitelství silnic a dálnic nesmí kácet stromy ani provádět skrývku zeminy. Důvodem je to, že pro stavbu stále nemá pravomocné stavební povolení. Spolek Děti země kvůli obavám ze zásahu do krajiny žádal krajský soud v Brně o předběžné opatření. Soud návrh zamítl s tím, že bez stavebního povolení stejně žádné podobné práce začít nemohou. Podle silničářů se navíc kácení ani zemní práce letos neplánovaly. Samotná stavba úseku za více než 4,5 miliardy korun by měla začít za 2 roky. Zlínští radní vybírali firmu, která má za 639 milionů korun zrekonstruovat velké kino. Výběr ještě musí 17. září potvrdit zastupitelé. Teprve poté město zveřejní jméno vítězné společnosti. Památkově chráněné kino je kvůli špatné statice zavřené už 10 let. Po opravě z něj vznikne multifunkční centrum se 2 sály. Větší nabídne zhruba 800 míst, menší kolem 200. Součástí projektu bude také podzemní parkoviště s nejméně 230 místy. Díky tomu mají zmizet současné na parkovací stání před kinem a náměstí práce se má proměnit v odpočinkovou zónu. Velké kino by se podle plánu mělo znovu otevřít do poloviny roku 2029.
11: Rádio Jih.
13: počasí.
9: Dneska slunečno a tropické teploty, bude jasno nebo jenom malá oblačnost. No a ty teploty nám vyšplhají až na 32 stupňů v Jihomoravském kraji a na 31 ve Zlínském. Právě teď Dubňany, Tvrdonice, Sokolnice hlásí 22 a v Uherském Hradišti máte 23 stupňů Celzia.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
11: Rádio Jih. Doprava.
9: Zdraví.

to je průjezdné s opatrností a ještě v Brně, v Hradecké ulici směrem do centra, dejte pozor na nepojízdnou dodávku v jízdním pruhu. Tak buďte opatrní, ať už vrčíte kamkoliv, mějte s rádiem i šťastnou cestu a dobře dojete.

úterní dopoledne, kdyby to někde náhodou trošku nějak pokulhávalo, tak se to snad zlepší s další muzikou a z té nás čekají Lady Gaga a taky Alan Walker.

0: 20-letého muže, proč ničilo zastávku, bylo vlastně poměrně jednoduché. Víc si k tomu povíme na vlnách Rádia Jich už za pár minut. Teď Lady Gaga a Bad Romance.
1: Rádio Jich. Rádio Jich.

světelné reklamní panely. Na mladíka upozornil svědek a hlídka ho potom rychle našla sedět na lavičce. Na ruce měl lehce krvácející zranění a k rozbití zastávky se rovnou přiznal.

0: podezřelého z trestného činu. Tak to by člověk čekal nějaké kreativní výmluvy, ale ne. Takhle jednoduché to bylo. Prostě ho naštvalo, že mu ujel autobus. No, my do našího moravské metropole po frekvenci 101.1 FM z rádia jich zdravíme a nejenom k vám posíláme už za malý moment Adama Ďuricu.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

nám tedy svým se songem Lose Control. No a my už po další trojce hitů budeme mít dobrou zprávu pro houbaře. Kdo totiž celé leto vyrážel do lesa s košíkem a vracel se skoro s prázdnou, tak má teď mnohem větší šanci na úspěch.

0: Tak zůstaňte s námi a hezké úterý.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích

minut, posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a milovníci hub nebo houbaření, ono to nutně nemusí být obojí v jednom, tak si určitě všimli, že po mizerném létě už se začíná blízkat na lepší časy. Vedra a sucho

A rozhodně přát přijdou další srážky a ochlazení zhruba ke 20 stupňům, což jsou pro růst hub naprosto ideální podmínky. Takže už řekněme za několik dnů nebo maximálně týdnů bychom se i my tady v Nížinách mohli těšit na košíky plné hub. Pozor ale při cestě do lesa na parkování, abyste neodjížděli nejenom s košíkem plným hub, ale taky s pokutou, protože do lesa

žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Zlíně má zmizet do konce týdne. O tom a nejen o tom budou dnešní Jihomoravské zprávy rádia i v podání Petra Jindry.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyber

0: set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vínobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
7: Máme přesně 12 hodin a z rádia jich přejem dobrou chuť.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Pacienti v Kyjově dostanou před operací podrobnější informace a zbytek vyhořelé 34. budovy ve Zlíně má zmizet do konce týdne. Nemocnice Kyjov věnuje větší pozornost tomu, aby pacienti před plánovanou operací přesně věděli, co je čeká a jak se na zákrok připravit. Doporučení se týkají například stravy, kouření, hygieny nebo správného užívání léků. Příprava se přitom liší podle typu zákroku. Jiná je před ortopedickou operací a jiná například před chirurgickým, urologickým nebo očním výkonem. Podrobné pokyny pro jednotlivé typy operací najdou pacienti na webu nemocnice Kyjov. Bourání vyhořelé 34. budovy v bývalém baťovském areálu ve Zlíně má být hotovo do konce tohoto týdne. Demolice pokračuje poté, co statici vyloučili možnost zachovat alespoň část objektu. Kvůli koncertu Jesus Christ Superstaru Baťova institutu pracovali na místě menší stroje. Velký bourací bagr se do práce znovu pustil dnes ráno. Budovu zachvátil požár 9. července a část objektu se při něm zřítila. Hasiči s ohněm bojovali téměř 2 týdny. Příčinu požáru dále vyšetřuje policie společně s hasiči. Škoda zatím vyčíslena není a vyšetřování může trvat ještě několik měsíců.
8: Počasí.
7: Dneska slunečno a teploty tropické, bude jasno a nebo jen malá oblačnost. Nejvyšší teploty 29 až 32 stupňů v Jihomoravském kraji a 28 až 31 ve Zlínském. No a právě teď Hustopeče hlásí 24, Horunín a Petrov 25 a Bílovice u Uherského Hradiště 26 stupňů.
10: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.

kopci je 50. Policistům potom vysvětloval, že předjížděl traktor, no a potom už nezabrzdil. Jenomže v obci jel víc než dvojnásobkem povolené rychlosti a pro představu, proč je to takový problém, si teďka řekneme pár věcí. Při 50 ujede auto jenom během té jedné sekundy, což je ta reakční doba, než ten mozek vůbec zjistí, že má brzdit, tak ujede asi 14 metrů. Při stovce je to dvojnásobek. No a potom potřebujeme ještě dalších asi 40 až 50 metrů na to samotné zabrzdění. Takže celkem

0: roka půl. Takže pokud jezdíte, jezděte opatrně, i pokud jste právě teď za volanty, tak opatrně nohu z plynu a dobře dojte a užijte si taky na rádiu jich další muziku. Krásné odpoledne.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio.

0: Veď na rádiu ich už za pár chvíľ.
1: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
4: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
5: Pořídil jsem ho v Top Cyklo v Kyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
4: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
5: Top Cyklo Kyjov. Více na top-cyklo.cz.
6: Každý vinař Čepera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74

zpřijepnila zpěvačka Miley Cyrus. No a představte si, že kinohvězda v Uherském Hradišti od září tak trochu mění pravidla hry. Vedle klasických filmů totiž nabízí taky koncerty, divadlo, besedy, umělecké přenosy a nebo setkání se zajímavými hosty. A jednodušší je nově taky systém slev. U většiny zvýhodněných projekcí už nepotřebujete žádnou průkazku, stačí si koupit levnější vstupenku. Novinkou je třeba

tvoření pro děti. A kdo má radši filmy mimo takový ten hlavní proud, tak může vybírat z cyklu Art a nebo filmového klubu. A program Umění na plátně přináší třeba koncerty,

0: Martinem Gromanem. Takže v kině Hvězda je rozhodně z čeho vybírat. Tak mrkněte na program a vyberte si to svoje. A na programu Rádia Jich je zase další muzika, tak i tu si užijte a mějte hezké úterý.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září ochutnat vína a burčák od 32 místních vinařů a užít si příjemnou atmosféru. Těšit se můžete na cymbálovou muziku a mužáky v krojích. Otevřené sklepy můžete navštívit od 10 do 19 hodin. Přijďte ochutnat a užít si den mezi vinaři. Templářské sklepy Čejkovice vás zvou v sobotu 12. září od 11 hodin na vinobraní. Těšit se můžete na cymbálovou muziku, pro děti bude připraven hrad a pinová party, chybět nebudou ani projížďky koňským povozem. Zamiřte 12. září do Čejkovic na vinobraní a užijte si den plný vína, hudby a zábavy. Více informací na templářské-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic

Ježova a Skalky zvou na výšlap za Burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: například o tom budou dnešní humorovské zprávy Rádia Jih v podání Petra Jindry. Tak zůstaňte s námi, užijte si muziku a mějte krásné odpoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
1: Z kurzů si

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: Mastra Kovomatkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
3: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: běží do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Top Centrum Car Hodonín. Top Centrum Car CZ.
1: Z rádia jistujeme krásné úterý, za minutku bude 13 hodin.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: U Bzence se zatím nesmí kácet ani odstraňovat zemina kvůli D55 a zlínští radní vybrali firmu pro rekonstrukci velkého kina za 639 milionů. Na připravovaném úseku dálnice D55 u Bzence zatím ředitelství silnic a dálnic nesmí kácet stromy ani provádět skrývku zeminy. Důvodem je to, že pro stavbu stále nemá pravomocné stavební povolení. Spolek Děti země kvůli obavám ze zásahu do krajiny žádal krajský soud v Brně o předběžné opatření. Soud návrh zamítl s tím, že bez stavebního povolení stejně žádné podobné práce začít nemohou. Podle silničářů se navíc kácení ani zemní práce letos neplánovaly. Samotná stavba úseku za více než 4,5 miliardy korun by měla začít za 2 roky. Zlínští radní vybírali firmu, která má za 639 milionů korun zrekonstruovat velké kino. Výběr ještě musí 17. září potvrdit zastupitelé. Teprve poté město zveřejní jméno vítězné společnosti. Památkově chráněné kino je kvůli špatné statice zavřené už 10 let. Po opravě z něj vznikne multifunkční centrum se 2 sály. Větší nabídne zhruba 800 míst, menší kolem 200. Součástí projektu bude také podzemní parkoviště s nejméně 230 místy. Díky tomu mají zmizet současná parkovací stání před kinem a náměstí práce se má proměnit v odpočinkovou zónu. Velké kino by se podle plánu mělo znovu otevřít do poloviny roku 2029.
3: Rádio Jih. Počas.

0: 8 a 20 stupňů Celsia.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
2: Rádio Jih. Doprava.

které jsou mezením provozu a na trase mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem na průjezdu Ostrožskou Novou Vsí bourala dvě osobní vozidla a i tady je blokovaný jeden jízdní pruh. Na místě zasahují záchranné složky, dbejte tady zvýšené opatrnosti, tak hlavně opatrně a ať už máte namířeno kamkoliv, my vám z rádia jich přejeme šťastnou úterní cestu.

0: trošku inak. Místo na napomínání vsadil na humor. A víc už k tomu na vlnách rádia jich za pár chvilek. Teď Milky a je to Just the way you are.
1: Rádio Jich. Rádio Jižní Moravy. And it goes.

15 minut. No a teď si něco představte, protože to určitě většina z vás znáte. Jídlo v tramvaji nebo v autobuse, hlasitý telefonát, hudba puštěná na hlas a nebo batoh, který při každém otočení někoho trefí. Tak přesně na podobné věci teď upozorňuje dopravní podnik města Brna v nové kampani Šalina je pro všechny. No a tentokrát nechce cestující poučovat nějakým zdviženým prstem, ale společně s divadlem Husa na provázku natočil 4 krátká videa, která běžné situace schválně ženou až do absurdna. Ukazují, jak by asi cesta městskou hromadnou dopravou vypadala, kdyby se stejným způsobem chovali úplně všichni. Podnik zároveň na sociálních sítích zjišťuje, co lidem vadí.

kočkách, ve vozech. No a to téma slušného cestování se dostane taky mezi děti. V polovině září má totiž v brněnské zoo odstartovat naučná stezka s dráčkem Čendou Štatlíkem, která rodinám hravou formou připomene právě pravidla bezpečného a ohleduplného cestování městskou hromadnou dopravou.

0: látkový maniacs.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: brněnské Olympii. Takže pátek 11. září Retro Music Club Zaječí a holky od 9 večer. Pokud vyrazíte, tak si to rozhodně užijte. Užijte si ten koncert, užijte si tu nostalgii a teď si na rádiových užijte taky další dnešní muziku. Krásné odpoledne.
1: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
0: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání líní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
2: Chcete stabilní práci a pořádnou výzvu? Přijďte do Mauting Valtice. Jsme česká rodinná firma s dlouhou tradicí a přitom lídr na mezinárodním trhu. U nás získáte jistotu doma a šanci podívat se do světa. Rozšiřujeme výrobu a hledáme nové lidi do výroby i dalších oborů. Máte

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Star Verčo, zdravím tebe, samozřejmě všechny posluchače rádia, jich ještě si říkám, jestli se takhle leknou ti posluchači, víš co, poslouchej, a teď najednou prosím, my tam začneme do toho řvát, tak se omlouváme předem, ale...
1: Ne, to je kvůli tomu, že máš ty sluchátka, že vždycky, že ty to nečekáš, když já to vždycky, nebo většinou to udělám tak, že ty se zanadíváš někam jinam a já pak do toho dělám to krásné odpoledne.
0: No, ano, ano, vidíte, už se k tomu přiznala.
1: Tak.
0: Tak, pojď, co pro mě máš?
1: Mám.
0: Určitě dvě slova pospátku.
1: Mám, to první je trošku takové jako pitomé, ale ty to dáš.
0: Jo, pane bože.
1: Takže. Inčisemitcánmso. Ježiši. Inčisemitcánmso.
0: Ánmso. Smo.
1: Mso.
0: Mso. Mso. Osmi měsíční.
1: Skoro. Ještě jako vynásob ty měsíce. Inčisemitcánmso.
0: Osmdesáti, ne.
1: To už je moc, když jsi plnoletý.
0: A jo, osmnácti letý, no, ale tam je
1: ne, letý ne, letý ne.
0: Osmnácti měsíční.
1: Výborně, yes, ty jsi dobrý, jak chceš. Řáit.
0: Řáit, řáit, diář.
1: Tak, já dneska mám ho teď v zásilkovně, víš, nebo v Zboxu. Protože já jsem potřebovala, teď začal ten školní rok a tak a já říkám, tyjo, tam je spoustu věcí a já jsem neměla diář na tenhle rok. A já říkám, já potřebuji nějaký, říkám, no ale jak, teď už se neprodává na 26, no tak jsem pak zjistila, že se prodávají, to je právě asi dobré pro školáky nebo pro vysokoškoláky, 18-měsíční diáře, takže to začíná jakoby v červenci,
0: jasně,
1: tohoto roku a
0: jasně.
1: Je to až do prosince dalšího roku.
0: Na kece.
1: Výborná
0: to
1: věc.
0: To zase měl někdo dobrý nápad.
1: No měl, já fakt, jsem, mu děkuju.
0: Já jsem čověče viděl taky včera od kamaráda. Má nový nápad. Hej, to nemyslíš.
1: No,
0: ten projekt
1: můžeš
0: se
1: jmenuje... ho říct.
0: Jo, můžu.
1: Jo.
0: Ten projekt se jmenuje Rakve jinak.
1: Ježiš.
0: A on normálně, jakože tam má na těch rakvích, že můžeš mít prostě jakože příběh, ne, co ten člověk jako za ten život třeba dělal, nebo něco jako, takového. Jako... Takže není bílá rakev, nebo hnědá,
1: no.
0: Ale je tam normálně prostě jako, jak když jeho příběh, víš, tak já nevím, plácnu my moderátoři, tak my bychom tam třeba jakože byli nějak ve studiu nebo něco takového, víš?
1: Ty kráso. No ale víš co, zrovna, ježiš nám už to, ale zrovna včera mě mamka říkala, že teď

0: A už jsou doma na hřbitovech, na hrobech, jakoby QR kódy. Že to si, no fakt, že to si můžeš jakoby načíst a tam ti třeba najde buď nějaká videoprezentace nebo prostě něco napsaného, co tam ten člověk jakoby dal.
1: Ty krásno, je to.
2: Rádio Jih.

0: jsem Vlasta Mací, přeju vám krásné úterní odpoledne, za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou, v nich mimo jiné informace také o tom, že přístav Slovácko ve Starém Městě je o krok blíž realizaci. Počkejte si na podrobnosti.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vy...

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Renault. Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
3: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
4: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
5: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
4: Více na www.tymaturciak.art.
6: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
7: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vínobrání na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam mají poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
0: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
9: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
10: Dětská hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Přístav Slovácko je o krok blíže realizaci a šedivý podchod u Zlínského náměstí práce oživí světla i nové obchody. Plánovaný přístav Slovácko ve Starém městě je zase o krok blíže stavebnímu povolení. Krajský úřad odmítl námitky, podle kterých mohly být úřady ve Starém městě a Uherském Hradišti při rozhodování podjaté. Odpůrci přístavu se proti tomuto verdiktu neodvolají. Stavební řízení tak může pokračovat. V přístavu na řece Moravě má kotvit až 50 menších lodí, součástí bude také čerpací stanice a další zázemí. Podchod u Zlínského náměstí práce má být postupně příjemnější a modernější. Ještě letos by na jedné z betonových stěn měla vzniknout světelná instalace. Ta bude pomocí šidel reagovat na pohyb kolem jdoucích a vytvářet různé obrazce. Město už sjednotilo vzhled zdejších obchodů a připravuje také jejich větší opravu. Začít by mohla zhruba do 2 let, nejdříve je ale potřeba vyřešit dlouhodobé zatékání do podchodu. Brno chce do nové té arény přivést světový hokej, město se hlásí o pořádání juniorského mistrovství světa v roce 2030 a o rok později také šampionátu mužů. Brněnští radní už doporučili zastupitelům schválit spolupráci s Jihomoravským krajem a Českým svazem ledního hokeje. Oba turnaje by se hrály v nové hale na výstavišti s kapacitou až 13 300 diváků. U juniorského šampionátu se počítá například se všemi zápasy českého týmu v základní skupině a také s boji o medaile. Na pořádání juniorského mistrovství mají město a kraj přispět dohromady 34 milionů korun. V případě mužského šampionátu v roce 2031 by podpora dosáhla 660 milionů.
13: Počasí.
10: V Dambořicích, ve Velkých Bílovicích a ve Vlčnově aktuálně měříte 29 stupňů Celsia a v Brně máte na venkovním teploměru potom 28 stupňů. Zítra bude polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru postupně zataženo a hlavně večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia a ve Zlínském kraji 28 až 31.
14: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
13: Rádio Jih. Doprava.
10: A pojďme se podívat na silnice na Brněnsku. Za Hajany směrem na Modřice se srazila 2 osobní auta a došlo k úniku oleje. Na místě jsou hasiči a policie řídí dopravu k Kyvadlově. Na trase z Vyškova do Brna u Holubic se bouralo osobní auto s nákladním. Na místě policie a projíždí se jedním jízdním pruhem. Počítejte se zdržením. Ještě jsem tady zahlédl jednu informaci, že mezi Uherským Hradištěm a Uherským Ostrohem na průjezdu Ostrožskou Novou vsí se dořešuje havárka 2 osobáků a blokovaný je jeden jízdní pruh, tak s tím prosím počítejte. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a pozor, pokud máte doma dnešního oslavence, toho, kdo dnes slaví narozeniny nebo svátek, tak v tom případě napište bez jakékoliv omáčky pouze jeho jméno, příjmení a kde bydlí a pošlete to na číslo 606 703 889. Takže jméno dnešního oslavence nebo oslavenkyně, příjmení, kde bydlí a to posíláte na 606 703 889 bez jakékoliv omáčky.
13: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
10: A my vám teď 4 minuty po 14. posíláme z rádia jejich Venga Boys a jejich

0: Vltavy, 14 hodin, skoro 11 minut. Její hitovka z roku 2026, to znamená z letoška. Tak a ještě jednu celou písničku, tentokrát od zpěvačky Pink, máte na to, abyste poslali na číslo 606 703 889 jméno, příjmení a bydliště oslavence nebo oslavenkyně, kteří dnes slaví svátek nebo narozeniny. 606 703 889, jak se dívám na ty příchozí zprávy, tak budeme blahopřát do Zlína, taky do Ořechova a do Veselí nad Moravou.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

rádiu ještě přeje k dnešnímu svátku všechno nejlepší, hlavně Mariánce Gajdošíkové z Ořechova a Mariánce Vaničkové ze Zlína. A blahopřejeme i tobě, kdo dnes 8. září oslavuješ narozeniny, stejně jako Bětule Matušů z Veselí nad Moravou, nebo Anetka Doležalová ze Zlína.

0: Star Treku, den odpuštění a den herců. Můžeme si tím pádem připomenout, že dnes 8. září by slavil narozeniny oblíbený český herec Václav Postránecký. Nebude to sice citát od něho, ale myslím si, že by se mi k němu hodil. Člověk by se měl snažit dělat věci tak, aby se za ně nemusel stydět a hlavně, aby tím zbytečně neotravoval ostatní. Tak a když máme ten den herců, tak si dáme jeden vtip na toto téma. Hraje se napínavé drama. Hlavní hrdina má v závěru zastřelit svého soka. Vytáhne pistoli, namíří, stisne spoušť, ale ozve se jen tiché cvak. Zbraň selhala. Herec nezaváhá, přiskočí k sokovi a bodne ho pomyslným nožem. Jenže zvukový technik v zákulisí se zrovna probral a v tu nejmíň vhodnou chvíli pustí do reproduktorů obrovskou ránu z děla. Probodnutý herec se chytne za břicho, padá k zemi a křičí: pro pána, ta dýka byla ještě nabitá.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s pětiletou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně, www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: FM Memories na frekvencích Hrádej Jiží Moravy, 2 minuty před 2:30, za chvíli Alice DJ, tedy Swims, anebo Nickelback. Vzpomínáte si na Zazu z animáku Lví král? Byl to ten vták, který podával ranní hlášení, něco jako Petr Indra, kolega. No a jeho skuteční příbuzní, ne Petrovi, ale právě Zazu, teď mají důvod k oslavě i v Brně. Podrobnosti uslyšíte na rádiu Jich a po další trojice hitů pro dobrou náladu. Tak rozhodně držte vlnu.
1: Srdečně vás zveme na den otevřených dveří do domova pro seniory v Kyjově naproti nemocnice. Těšit se můžete na vystoupení hudební skupiny Kdo má čas a na domácí a zabíjačkové pochoutky. Přijďte ve čtvrtek 10. září od 13 do 17 hodin. Těší se na vás zaměstnanci domova pro seniory v Kyjově.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklo v Kyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklo Kyjov. Více na top-cyklo.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 114.

0: Slovenské ZOL se totiž podařil nový odchov tokodekenových zoborožců, kteří jsou známí jako předobraz Zazus animáku Lví král. Mláďata přišla na svět v expozici Ngorongoro a zajímavý je hlavně způsob, jakým se o ně rodiče starají. Dobře poslouchejte. Mláďata samice se v době rozmnožování ukryje do dutiny a vchod téměř celý zazdí směsí různého materiálu. Nechá jen malou škvíru, přes kterou jí samec nosí potravu. Uvnitř pak samice snese vejce a v bezpečí pečuje o mladé. Samec mezitím několik týdnů zásobuje celou rodinu. Podle ošetřovatelů je možné tohle neobvyklé rodičovské soužití sledovat přímo v Zoo Brno. Tak se tam rozhodně vypravte, podívejte se tam, my vám za chviličku nejen na cestu, ale taky do Zoo v Brně pošleme další hity pro dobrou náladu. Bude mimo jiné Eva Farná i Perpetuum Mobile.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Zveme vás na třetí ročník Dne otevřených bran rodinného vinařství Buchtovy v sobotu 12. září od 14 do 21 hodin ve Velkých Pavlovicích na Hodonínské 19. Čeká vás přes 90 vzorků vín a cimbálová muzika Kapric. Občerstvení zajištěno. Přijďte ochutnat vína vinařství oceněného zlatou medailí Salonu vín České republiky již 4 roky v řadě. Více na www.vinobuchtovy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

music is my best

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: chce osloviť nové zamestnance aktivněji. Já jsem Vlasta Macík, přejeme vám krásné úterní odpoledne.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyber

CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu.

0: hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Ponořte se do děje svých oblíbených filmů naplno s OLED panelem televize LG za parádní cenu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Avivaško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
5: Hezké úterní odpoledne, blíží se nám 15. hodina.
6: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Jihomoravský kraj poprvé spouští náborovou kampaň, chce oslovit nové zaměstnance aktivněji a robotárna v Brně má nové zázemí. Kraj zaplatil 24 milionů. Krajský úřad Jihomoravského kraje poprvé spouští vlastní náborovou kampaň. Dosud pracovní nabídky hlavně zveřejňoval, nově chce možné uchazeče také aktivně oslovovat. Kampaň nese název Pracuj tam, kde změníš kraj a představuje skutečné zaměstnance úřadu, jejich profese i pracovní podmínky. Cílem je zároveň ukázat, že krajský úřad nabízí širší škálu pracovních míst, než si lidé často představují. Brněnská robotárna střediska Helceletka se přestěhovala do nových prostor na Kounicově ulici. Děti tam mají k dispozici dvě dílny, počítačovou učebnu i větší prostor pro další aktivity. Díky novému zázemí se výrazně rozšíří také nabídka technických kroužků. Přibude například více robotechniky pro menší děti nebo nové kroužky zaměřené na bastlení. Robotárna má nabídnout také více táborů a programů pro školy. Rekonstrukce a vybavení vyšly na téměř 39 milionů, z toho necelých 24 milionů zaplatil Jihomoravský kraj a 15 milionů pokryla evropská dotace. Zlín po nedělní porážce s Teplicemi odvolal trenéra Bronislava Červenku i asistenta Lukáše Motala. Fotbalový tým do konce sezóny povede Pavel Hoftich, jeho asistentem bude Marek Kalivoda.
7: Rádio Jih, počasí.
5: Pojďme zkontrolovat venkovní teploty na jihu a jihovýchodě Moravy. Ve Veselí nad Moravou, v Lužicích a v Moravské Nové Vsi měříte aktuálně 30 stupňů Celsia, v Dolním Němčí potom 29. Ve středu očekáváme polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru postupně zataženo a hlavně večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji potom 28 až 31.
9: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
7: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Havránkově ulici došlo ke střetu dvou osobáků. Očekávejte omezení provozu a projíždějte opatrně. V Brně ještě zůstaneme. V Masné ulici bouralo osobní auto s nákladním. Počítejte s omezením. Ve Znojmě v Kuchařovické ulici havaroval cyklista. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním jízdním pruhem. A ještě pozor na Uhrskohradišku mezi Stříbrněcemi a Osvětimany. Tady došlo k dopravní nehodě osobáku, který skončil mimo vozovku. Na místě zasahují záchranné složky, tak tam dejte pozor. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv a pro jistotu nohu z plynu.

0: Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. A pozor, pozor, všichni řidiči, pokud se zítra chystáte autem na Slovensko, doporučím poslouchat po dalších dvou hitech pro dobrou náladu Rádio Jih. Na jeden den se na hranice totiž vrátí režim, který už dnes běžně nezažíváme, a týkat se bude celého československého pomezí. Tak držte vlnu na jihu, mezitím Atmo Music anebo taky Jason Mraz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Často se ptá, jestli to jsem ještě vůbec já.

0: Díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, a řidiči pozor, na hranice se Slovenskem se zítra na jeden den vrátí kontroly. Od středeční 7. hodiny ranní začne rozsáhlé cvičení policie, armády a celníků, které potrvá přesně 24 hodin. Kontroly se budou týkat celé československé hranice, tedy i přechodu v Jihomoravském a Zlínském kraji. Policisté budou namátkově zastavovat auta přijíždějící do Česka a kontrolovat jejich posádky. Zaměří se také na železnici a některá místa mimo bývalé hraniční přechody. Do akce se zapojí více než 600 policistů, 50 členů armádních aktivních záloh a 60 celníků. Policie větší dopravní komplikace neočekává v době silnějšího provozu, ale může při cestě přes hranice vzniknout menší zdržení. Cvičení skončí ve čtvrtek v 7 ráno, tak jestli se chystáte něco pašovat, tak to nechte až na čtvrteční 8 hodinu ranní. My vám z Rádia Jih teďka už posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou Offenbach, Kygo a taky Ace of Base.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz. Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio

0: Tak a co nás čeká ve vysílání Rádia Jih Dál? Ještě jednou dnes zamíříme do brněnské zoo. Ta má za sebou totiž hodně rozdílné prázdninové měsíce. Zatímco v červenci lámala návštěvnické rekordy, v srpnu přišel výrazný propad a rozhodlo o něm hlavně počasí. Podrobnosti uslyšíte na jihu po dalších třech hitech pro dobrou náladu a o ty se postarají Rybičky 48, Enrique Iglesias a taky Mark Dan.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ve dnech 12. a 13. září vás Zahradní centrum Malinkovič Dubrava v Břeclavi ve spolupráci se Svazem zahrádkářů zvou na společnou akci Čmelák v zahradě. Uvidíte čmelín s živými čmeláky, čekají vás zajímavé přednášky, tvořivé dílničky pro děti a vyřezávání dýní. O příjemnou atmosféru se postará country kapela Vrávor. Více informací na Facebooku Zahradní centrum Malinkovič Dubrava.
3: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
4: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
5: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.

0: rádiu, jejich rádiu Jižní Moravy, Slováke, Poleno, Mark Dan, Country Girl, v 15 hodin 38 minut. A my v tuhletu chvíli míříme opět tam, kde nás ladíte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Brněnskou zoo letos o prázdninách navštívilo téměř 108 tisíc lidí. Meziročně to ovšem bylo asi o 1500 návštěvníků méně. Zajímavý je ale velký rozdíl mezi červencem a srpnem. V červenci dorazilo do brněnské zoo zhruba 60 tisíc návštěvníků, tedy o 9 tisíc víc než loni. Srpen už byl výrazně slabší. Do zoo přišlo asi 47,5 tisíce lidí, meziročně o zhruba 11 tisíc méně. Podle mluvčího Jana Bedřicha zatím stála hlavně tropická vedra. Při teplotách kolem 40 stupňů lidé raději vyráželi k vodě třeba na nedalekou brněnskou přehradu. Zoo Brno přitom přes léto lákalo i na řadu mláďat a před prázdninami přivezla dvě samice ledního medvěda, pro které otevřela opravený výběh. Tak věřím tomu, že teďka se to nějak tak jakože dohoní v tom září. Každopádně do zoo v Brně zdravíme, za chviličku pošleme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: mimo jiné další humorovské zprávy s Petrem Indrou. Já jsem Vlastia Macík a my vám přejeme krásné úterní odpoledne.
1: Na rádiu Jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si

0: www.kiss.cz. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Město Hodonín zve své občany na veřejné fórum Hodonín vašima očima. Jak chcete, aby naše město vypadalo za pár let? Co byste změnili, podpořili nebo zlepšili? Přijďte říct svůj názor a pomozte určit 10 hlavních priorit pro budoucnost Hodonína. Sejdeme se ve středu 9. září od 17 hodin v nově zrekonstruovaném dětském městečku v Bažantnici. Už od 4:30 si můžete celý areál prohlédnout. Více na www.hodonin.eu.
2: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
7: Hezké odpoledne, za necelou minutu bude 16 hodin.
0: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
8: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
9: Přístav Slovácko je o krok blíže realizaci a šedivý podchod u Zlínského náměstí práce oživí světla i nové obchody. Plánovaný přístav Slovácko ve Starém městě je zase o krok blíže stavebnímu povolení. Krajský úřad odmítl námitky, podle kterých mohly být úřady ve Starém městě a Uherském Hradišti při rozhodování podjaté. Odpůrci přístavu se proti tomuto verdiktu neodvolají. Stavební řízení tak může pokračovat. V přístavu na řece Moravě má kotvit až 50 menších lodí, součástí bude také čerpací stanice a další zázemí. Podchod u Zlínského náměstí práce má být postupně příjemnější a modernější. Ještě letos by na jedné z betonových stěn měla vzniknout světelná instalace. Ta bude pomocí šidel reagovat na pohyb kolem jdoucích a vytvářet různé obrazce. Město už sjednotilo vzhled zdejších obchodů a připravuje také jejich větší opravu. Začít by mohla zhruba do 2 let, nejdříve je ale potřeba vyřešit dlouhodobé zatékání do podchodu. Brno chce do nové té arény přivést světový hokej, město se hlásí o pořádání juniorského mistrovství světa v roce 2030 a o rok později také šampionátu mužů. Brněnští radní už doporučili zastupitelům schválit spolupráci s Jihomoravským krajem a Českým svazem ledního hokeje. Oba turnaje by se hráli v nové hale na výstavišti s kapacitou až 13 300 diváků. U juniorského šampionátu se počítá například se všemi zápasy českého týmu v základní skupině a také s boji o medaile. Na pořádání juniorského mistrovství mají město a kraj přispět dohromady 34 milionů korun. V případě mužského šampionátu v roce 2031 by podpora dosáhla 660 milionů.
8: Rádio Jih. Počasí.
7: V Blatnici pod Svatým Antonínkem, v Němčičkách a Votnicích měříte aktuálně 30 stupňů Celsia, ve Zlíně potom 29. Zítra bude polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru postupně zataženo a hlavně večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší středeční teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
1: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Car Kyjov.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: A pojďme se podívat na silnice v Brně, v Novém Lískovci, v Jihlavské ulici, u Bíteřské ulice bouralo osobní auto s cisternou, projedete tam jedním jízdním pruhem a připomínám, že v Brně, v Havránkově ulici se dořešuje střet dvou osobáků, očekávejte omezení provozu a projíždějte opatrně a na Uhersko-Hradisku mezi Stříbrnicemi a Osvětimany se dořešuje nehoda osobáků, který skončil mimo vozovku. Ať už jdete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu, pro jistotu nohu z plynu.
10: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
7: Tak máme 2 minuty po 16. hodině, vy posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc a moc rádi, děkujeme za to a posíláme další hity pro dobrou náladu. Budou i vítaz.

0: 9 minút, tohle to byly slibovaní vítas. A co nás čeká ve vysílání rádia jich dál? Řidiči ve Vracově by teď měli před jízdou věnovat svému autu o něco větší pozornost než obvykle. Město totiž během jediného týdne zaznamenalo několik podobných případů, které můžou být za jízdy velmi nebezpečné. Držte vlnu na jihu a uslyšíte víc.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Let's go.

0: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to byl jeden z hitů, který léčí nemocná srdce, nemocnou duši, pokáče jeho solitér. No a teďka už do Vracova, protože tady někdo podle radnice povoluje šrouby kol u zaparkovaných aut. Za poslední týden město eviduje 4 až 5 takových případů, většinou v jižní části Vracova. Podle dostupných informací k ním dochází hlavně v noci a o víkendech. Radnice už věc oznámila policii a řidiče vyzývá k větší opatrnosti. Po dalším stání doporučuje auto před jízdou zkontrolovat. Pokud se během jízdy objeví neobvyklé zvuky nebo vibrace, měli by řidiči raději zastavit a pokračovat až po kontrole vozu. Přímo policii se zatím žádný z poškozených neozval, policisté proto budou případ řešit s městem. Tak do Vracova samozřejmě zdravíme a už za chviličku pošleme další 3 hity pro dobrou náladu. Blink-182, Avicii a taky Terezu Maškovou s Markem Lamborou a jejich příběh. No, teda náš příběh.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Rádio Jižní Moravy, máme 16 hodin 27 minut a cože nás čeká po další trojce hitů pro dobrou náladu, pozveme vás na koncert kapely, kterou taky znáte z vysílání rádia. Tak rozhodně držte vlnu, protože to bude hlavně o ženských.
1: Přemýšlíte o novém voze? Teď je ten správný čas. Renault Days jsou tady a s nimi i skvělé nabídky na vybrané modely. Například Renault Austral pořídíte se zvýhodněním až 209 000 korun s financováním a se zimními pneumatikami v ceně vozu. A k tomu výbava v hodnotě až 30 000 korun. Přijďte k nám na testovací jízdu a objevte všechny speciální nabídky na Renault Days do konce září.
2: Navštivte koncesionáře Renault a Dacia. Autocentrum Jih 2000, člena skupiny Auto UH, v Hodoníně nebo v Uherském Hradišti. Těšíme se na vaši návštěvu www.jih2000.cz.
3: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
4: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
3: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
4: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj, Eurojackpot do Česka přiváží další Defendry. Právě dnes o dva z nich hrajeme. Stačí vsadit plný tiket a jste ve hře nejen o obří peníze, ale také o úžasný Land Rover Defender. Zkusíte to? Eurojackpot.
10: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
11: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 101.4, Brno 105.

0: Na frekvencích Rády Jižní Moravy v 16 hodin 39 minut a pokud máte rádi víno, burčák, folklor a živou hudbu, tak první říjnový víkend můžete vyrazit na Valtické vinobraní. Dvoudenní slavnosti začnou v pátek 2. října a pokračují v sobotu. Program poběží na dvou pódiích a nabídne cymbálové muziky, folklorní soubory, krojovaný průvod i koncerty známých interpretů. Jedním z hlavních taháků bude v sobotu skupina Vesna, která vystoupí na náměstí Svobody od 19 hodin. Po ní zahraje Kateřina Marie Tichá s kapelou Benjis. No a už v pátek se můžete těšit třeba na Terezu Maškovou, v sobotu pak také na Circus Brothers. A samozřejmě nebude chybět to hlavní, co k valtickému vinobraní patří, místní vína, burčák a regionální speciality. Tak do Valtic už takhle dopředu samozřejmě zdravíme a za chviličku pošleme třeba Adama Ďuricu, Zatancuj si so mnou.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Vinaři z Dubňanské hory u Mutěnic zvou všechny milovníky vína na otevření svých sklepů. Přijďte v sobotu 12. září.

0: hudby a zábavy. Více informací na templarske-sklepy.cz. V sobotu 12. září od 10 hodin vás vinaři z Kelčan, Hýsel, Žádovic, Ježova a Skalky zvou na výšlap za burčákem do Podchřibí. Přijďte si užít přírodu, pohyb i burčákovou pohodu. Startovné je 100 korun. Podrobnosti najdete na Facebooku Mikroregion Podchřibí. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Já jsem optimista, jsem Vlastně Macík, za chvíli taky kolega Petr Indra s dalšími jihomoravskými zprávami a v nich mimo jiné informace o tom, že robotárna v Brně má nové zázemí. Kraj zaplatil 24 milionů korun. Až mě to úplně nadchlo takhle.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: www.fan.cz.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
3: Hledáte stabilní práci v regionu? Inteva Hrušky rozšiřuje tým. Nabízí pozice dělníků ve výrobě, skladníků, nástrojářů, seřizovačů i specialistů kvality. Čeká vás zajímavé finanční ohodnocení, firemní doprava z Hodonína, příspěvek na dopravu a stravu, moderní jídelna. Přidejte se k mezinárodní společnosti s možností profesního růstu. Více informací na www.intevahrušky.cz.
4: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
5: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku.

0: září do 31. října více na Lidl.cz. Čau a pa! Na kraj, hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Top Centrum Car Hodonín, topcentrumcar.cz.
1: Hezký podvečer, bylo 17 hodin.
2: Kovošrot Bílá, výkup kovového odpadu a barevných kovů. Navštivte naše provozovny v Hroznové Lhotě a Velké nad Veličkou. Cena za hliníkový profil bílý 60 korun za kilogram. www.kovošrotbíla.cz.
3: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
4: Jihomoravský kraj poprvé spouští náborovou kampaň, chce oslovit nové zaměstnance aktivněji a robotárna v Brně má nové zázemí. Kraj zaplatil 24 milionů. Krajský úřad Jihomoravského kraje poprvé spouští vlastní náborovou kampaň. Dosud pracovní nabídky hlavně zveřejňoval, nově chce možné uchazeče také aktivně oslovovat. Kampaň nese název Pracuj tam, kde změníš kraj a představuje skutečné zaměstnance úřadu, jejich profese i pracovní podmínky. Cílem je zároveň ukázat, že krajský úřad nabízí širší škálu pracovních míst, než si lidé často představují. Brněnská robotárna střediska Helceletka se přestěhovala do nových prostor na Kounicově ulici. Děti tam mají k dispozici dvě dílny, počítačovou učebnu i větší prostor pro další aktivity. Díky novému zázemí se výrazně rozšíří také nabídka technických kroužků. Přibude například více robotechniky pro menší děti nebo nové kroužky zaměřené na bastlení. Robotárna má nabídnout také více táborů a programů pro školy. Rekonstrukce a vybavení vyšly na téměř 39 milionů, z toho necelých 24 milionů zaplatil Jihomoravský kraj a 15 milionů pokryla evropská dotace. Zlín po nedělní porážce s Teplicemi odvolal trenéra Bronislava Červenku i asistenta Lukáše Motala. Fotbalový tým do konce sezóny povede Pavel Hoftich, jeho asistentem bude Marek Kalivoda.
3: Rádio Jih, počasí.
1: V Uherském Hradišti, v Žeravicích a v Dolních Věstonicích aktuálně měříte 31 stupňů Celsia, v Břeclavi dokonce 32. Ve středu očekáváme polojasno až jasno, v průběhu odpoledne a k večeru postupně zataženo a hlavně večer a v noci se vyskytne déšť nebo přehánky, lokálně i bouřky. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 29 až 32 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 28 až 31.
5: Vybrané skladové akční modely Audi Q7 Perfection za ještě výhodnější ceny. Pozor, pouze do konce září. Audi Terminál Top Centrum Kárkyjov.
3: Rádio Jih. Doprava.
1: A pojďme na silnice, připomínám, že v Brně v Novém Lískovci, v Jihlavské ulici u Bíteřské ulice bouralo osobní auto s cisternou. Projdete tady jedním jízdním pruhem a nově tady máme taky informaci o tom, že na dálnici D1 na 173. kilometru ve směru do Prahy bouralo osobní auto s dodávkou. V pravém pruhu kolona se netvoří. Šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.
3: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Public, tak si na to rozhodně počkejte. A o čem bude řeč právě po těchhletěch dvou hitech pro dobrou náladu? Na jeden den bez jízdenky a bez kontroly revizora ve Zlíně a Otrokovicích se chystá akce, která má lidi přimět, aby při cestě po městě zkusili nechat tentokrát auto doma.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Ve Zlíně a v Otrokovicích bude v úterý 22. září MHD úplně zadarmo. Po frekvencích rádia jich teď míříme tam, kde nás posloucháte na 98 FM. Akce MHD zdarma je součástí Evropského týdne mobility a připadá právě na Mezinárodní den bez aut. V MHD dopravní společnosti Zlín Otrokovice tedy nebudete potřebovat jízdenku ani časovou průkazku a revizoři budou mít v tento den šábes. A ještě jedna dobrá zpráva. Už od 14. září se navíc můžete zapojit do zářijové výzvy do práce na kole, pěšky nebo poklusem. Potrvá 2 týdny a přihlásit se můžou jednotlivci, týmy, firmy i instituce. Přímo 22. září čeká ve Zlíně také snídaně zdarma pro cyklisty a koloběžkáře. Od 5 do 8 ráno ji najdete u stezky v ulici K Pasekám. Registrovaní účastníci výzvy navíc získají od společnosti Nextbike 2x30 minut jízdy na sdíleném kole úplně zadarmo. Do Zlína zdravíme, tady z Hodonína a posíláme další hity pro dobrou náladu. Škoda, že takhle já do práce do Hodonína prostě na tom kole nemůžu, že jo? Bych se zadýchal.
1: Pořiďte si Peugeot Boxer již za 499 tisíc bez DPH i s 5letou zárukou. Navštivte Jonál, prodejce Peugeot v Hodoníně. www.jonal.cz
2: Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, no a začátek školního roku umí rodinný rozpočet pořádně provětrat. V Uherském Hradišti proto zítra nabídnou rodinám s dětmi oblečení, boty i školní potřeby a za nic z toho se nebude platit. Mezitím, než uslyšíte podrobnosti, si pustíme švédskou dvojku Roxette, budou taky Linkin Park anebo Rihanna a Jay-Z. Tady na Rádiu Jih.
1: Mastrakovo Matkyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastrakovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: To chvíli míříme tam, kde Rádio Jich posloucháte na 969 FM, tedy do Uherského Hradiště a okolí. Maltéská pomoc v Uherském Hradišti totiž pořádá zítra, tedy ve středu 9.9. bazárek oblečení a školních potřeb pro rodiny s dětmi. Od 9 ráno do 5 odpoledne si tam můžete vybrat dětské i dospělé oblečení, obuv nebo věci do školy, třeba aktovky, pytlíky a výtvarné potřeby. A důležitá informace, všechno bude zdarma. Akce je určená především rodinám nám z Uherského Hradiště a okolí a koná se v rámci projektu Spoluhráči. Do Uherského Hradiště zdravíme z Rádia Jich, posílám další hity pro dobrou náladu a budeme se loučit. Vlasťa Macík přeje krásný podvečer a těším se na slyšenou zase zítra tady na Rádiu Jich.
1: Rádio Jich, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
4: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
3: Více na www.tymaturciak.art.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Přístav Slovácko je o krok blíže realizaci a šedivý podchod u Zlínského náměstí práce oživí světla i nové obchody. Plánovaný přístav Slovácko ve Starém městě je zase o krok blíže stavebnímu povolení. Krajský úřad odmítl námitky, podle kterých mohly být úřady ve Starém městě a Uherském Hradišti při rozhodování podjaté. Odpůrci přístavu se proti tomuto verdiktu neodvolají. Stavební řízení tak může pokračovat. V přístavu na řece Moravě má kotvit až 50 menších lodí, součástí bude také čerpací stanice a další zázemí. Podchod u Zlínského náměstí práce má být postupně příjemnější a modernější. Ještě letos by na jedné z betonových stěn měla vzniknout světelná instalace. Bude pomocí šidel reagovat na pohyb kolem jdoucích a vytvářet různé obrazce. Město už sjednotilo vzhled zdejších obchodů a připravuje také jejich větší opravu. Začít by mohla zhruba do 2 let, nejdříve je ale potřeba vyřešit dlouhodobé zatékání do podchodu. Brno chce do nové té arény přivést světový hokej, město se hlásí o pořádání juniorského mistrovství světa v roce 2030 a o rok později také šampionátu mužů. Brněnští radní už doporučili zastupitelům schválit spolupráci s Jihomoravským krajem a Českým svazem ledního hokeje. Oba turnaje by se hrály v nové hale na výstavišti s kapacitou až 13 300 diváků. U juniorského šampionátu se počítá například se všemi zápasy českého týmu v základní skupině a také s boji o medaile. Na pořádání juniorského mistrovství mají město a kraj přispět dohromady 34 milionů korun. V případě mužského šampionátu v roce 2031 by podpora dosáhla 660 milionů.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Dnes večer a v noci jasno až polojasno s noční teplotou, která klesne až na 16 stupňů. Zítra pak polojasno až jasno, v průběhu odpoledne k večeru od západu postupně zataženo. Hlavně večera v noci se na studené frontě vyskytne déšť nebo přehánky, lokální i bouřky. Na jihu Moravy naměříme až 32 stupňů, ve Zlínském kraji maximálně 30.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení v ceně 69,90 za 1 kg. Česká datlová šery rajčata 500 gramů za 59,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 49,90. A Excellent 11 kupu litru za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS pod Brněnsko. Nenechte si ujít jedinečný koncert Adama Koupka a Fashion Strings v rámci Film Music Tour 2026. V pondělí 14. září od 18.30 zazní v kině Panorama v Kyjově slavné filmové melodie v podání klavíru a smyčcového kvarteta. Přijďte si užít filmovou hudbu trochu jinak, živě a naplno. Vstupenky najdete na www.koubekadam.cz nebo v městském kulturním středisku v Kyjově. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Lužické vinobraní se koná v sobotu 12. září v Lužicích. V 15 hodin se u obecního úřadu sejdou krojovaní a vinobraní bude slavnostně povoleno. Následovat bude průvod obcí, který se zastaví u kostela na požehnání hroznu. Odtud zamíří na Lidový dům, kde od 16:30 zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Podlužanka. Těšit se můžete na slib hotařů, zarážání hory, dětské solo a spoustu burčáků. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na vernisáž výstavy Když kuchyňskou robotu svěřili jsme kuchyňskému robotu. Vernisáž se koná v pátek 11. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Zaspívá ženský folklorní soubor Erteple. Výstava plná nostalgie představí kuchyňské pomůcky, které se používaly v minulém století. Navštívit ji můžete každou neděli až do konce ledna 2027.
1: Rádio Jih. Rádio

0: Z. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Bila Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bila Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Rádio Jih, počasí.
7: Úterý na jihu běží, no a já mám pro vás v tuto chvilku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno s teplotami od 14 do 19 stupňů. Ve středu pak jasno až polojasno, k večeru zataženo s přeháňkami a deštěm. Teploty stále vysoké od 28 po 32 stupňů.

0: úterní 8. zářijový večer na jihu v běhu, no a já vám ještě dnes nabídnu jednu luxusní zářijovou pozvánku. Tuto sobotu 12.9. totiž proběhne letošní strážnické vinobraní. Více k události prozradím za chviličku, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete 8. zářijovým, jinak úterním večerem. A já mám dnes exkluzivní sobotní pozvánku a pozvu vás přímo do Strážnice, kde už právě tuto sobotu 12.9. proběhne letošní vinobraní. Čekat na vás bude tradičně bohatý folklorní program s tematikou vína a vinařství, ale také koncerty různých žánrů, slavnostní průvod městem i řemeslný jarmark, interaktivní dětská zóna nebo zpívání ve výchách u cymbálky a skvělého vína. Tedy letošní 26. vinobraní ve Strážnici už tuto sobotu 12.9. My si ho zdravíme i Strážnici a v úterý večer pokračujeme s dalšími hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní 8. zářijový večer na jihu v běhu, no a já dnes nabídnu i tip pro milovníky sezonních krojovaných událostí. Staré hody se totiž chystají i v Novém Lískovci v Brně. Na novolískovecké staré hody vás pozvu už za chviličku, tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih.

0: úterý večer jste si hem, další zářijový týden běží a v Novém Lískovci v Brně se chystají letošní novolískovecké staré hody. Ty proběhnou už 18. a 19. září. Program odstartuje už v pátek 18., kdy se bude od 18 hodin stavět máj. Proběhne posezení pod májou s muzikou a tanečním vystoupením. V sobotu 19. projde úderem 15. hodiny krojovaný průvod Novým Lískovcem. Dále nebude chybět vystoupení dětí, předání hodového práva, žehnání vína nebo večerní hodová zábava. To vše kolem komunitního centra Skála v Brně v Novém Lískovci mezi 18. a 19. zářím v rámci novolískoveckých starých hodů. Stavte se tam, bude to stát za to. Každopádně v tuto chvilku sihu další songy pro dobrou náladu, tak buďte s náma. I dnes večer vás z Hodonína zdraví Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
3: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
4: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
3: Jedu ale jen na čerpačku.
4: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
5: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
6: Rádio Jih. Počasí.
7: Úterý na jihu běží, no a já mám pro vás v tuto chvilku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno s teplotami od 14 do 19 stupňů. Ve středu pak jasno až polojasno, k večeru zataženo s přeháňkami a deštěm. Teploty stále vysoké od 28 po 32 stupňů.

0: další zářijový, jinak úterní večer na jihu v běhu. No a já vám musím dnes připomenout, že se ve Slavkově u Brna chystá i letos Václavský jarmark. Co vás v rámci něj bude čekat, prozradím za chviličku. Tak zatím mějte skvělý úterní večer ve společnosti Hitů jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s námi jedete 8. zářijovým úterním večerem. No a ve Slavkově u Brna i letos proběhne velký Václavský jarmark. V letošním roce událost proběhne už 26. září a vy se můžete těšit na bohatý program plný zábavy, chutí a zážitků. Na jarmarku vás čeká vystoupení cymbálové muziky, k tomu různé druhy burčáků nebo rozmanité dobroty od místních prodejců. Součástí události bude též výstava ovoce a zeleniny, k tomu bohatá tombola, prodej ovoce, moštů, povidel, burčáků a vína nebo včelých produktů. Takže Václavský jarmark ve Slavkově u Brna letos už 26. září v prostorách tamního zámeckého parku. Prostě září na Moravě plné akcí a my na jihu pokračujeme s dalšími hity pro super náladu. Krásný zářijový večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: úterní noc běží, vy jste si hem, kde vám ještě dnes nabídnu i pozvánku do Kyjova na akci v září Kyjov paří. O čem bude tahle další víkendová událost, prozradím za moment. Tak si na to počkejte a mějte pokud možno klidnou úterní noc s hity pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih.

0: Osmá zářijová noc běží, vy jste si hem, no a platí, že v září Kyo faří. Pozor, to není můj výmysl nebo protrpěná zkušenost, to je název události, kterou bude město přímo v městském parku žít už tuto sobotu 12. září. No a vy v tento den zažijete slavnost pro celou rodinu. Od 14 hodin do 23 hodiny zažijete doprovodné akce různých zaměření, kde si každý najde pro sebe to nejlepší. Můžete se těšit na spousty interpretů, herní aktivity, tvořivé dílničky, pestré občerstvení a mnoho dalšího. Takže v září Kyo v Paří už tuto sobotu 12. září v městském parku. Stavte se tam. 8. zářijový večer bude za pár hodin minulostí, tak si tu noc pojďme vyladit dalšími hity pro dobrou náladu. Na jihu s váma i dnes večer zůstává Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
2: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
1: Jedu ale jen na čerpačku.
2: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
3: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Úterní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno s teplotami od 14 do 19 stupňů. Ve středu pak jasno až polojasno, k večeru zataženo s přeháňkami a deštěm, teploty ale stále vysoké od 28 po 32 stupňů. Jak bude víme, a teď už pojďme na další set těch nejlepších hitů pro dobrou náladu. Krásnou úterní noci jižní a jihovýchodní Moravo.

0: CZ.
1: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Rádio Jih. Počasí.
6: Úterní 22. No a já mám pro vás na jihu aktuální zprávy, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě jasno až polojasno s teplotami od 14 do 19 stupňů. Ve středu pak jasno až polojasno, k večeru zataženo s přeháňkami a deštěm. Teploty stále vysoké od 28 po 32 stupňů. Teď už ale zpátky k mixu, mám pro vás další nálož skvělé muziky. Krásnou noc vám z Hodonína přeje Josef Pouda.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Hodinu před půlnocí s Tesihem, no a já vám teď hned poskytnu předpověď, jak bude ještě dnes v noci a zítra. Po zbytek noci bude na Moravě jasno až polojasno s teplotami od 14 do 19 stupňů. Ve středu pak jasno až polojasno, k večeru zataženo s přeháňkami a deštěm. Teploty stále vysoké od 28 po 32 stupňů. Každopádně i pro poslední hodinku dnešního dne tu mám set skvělých hitů, které i před půlnocí zvedají náladu. Mějte krásnou noc a zůstaňte s Rádiem Jih.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme středu s datem 9.9. Po zbytek noci bude na Moravě jasno až polojasno s teplotami od 14 do 19 stupňů. Ve středu pak jasno až polojasno, k večeru zataženo s přeháňkami a deštěm, teploty ale stále vysoké od 28 po 32 stupňů. Krásnou noc přejeme a též skvělý přelom dalšího zářijového týdne.

Rádio Ji. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.